Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: No a teď už pojďme za muzikou. Před námi je Relaxáda s pořadovým číslem 1577. Já se tak těším na tu 580, jak to tady oslavíme pořádně. I dneska mám pro vás 4 novinky, které odprezentujeme v průběhu té jedné hoďky. A plus k tomu samozřejmě žebříček je 10 písniček, přesně tak, jak jste pro ně hlasovali na www.radio-relax.cz. To musím připomínat, já na to zapomínám, jo, ale je to to nejdůležitější, co je na celý Relaxádě, protože potom podle toho dáváme dohromady to další kolo, to další vydání. Takže pozor, to hlasování number one, řekl jsem, ještě jednou to připomenu, www.radio-relax.cz. Samozřejmě musíte počkat, až odehrám tu dnešní, to je celkem jasný. Tak, jak dopadla ta minulá?
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Na třetím místě Blanka Jejejo a musím vás uklidnit, ještě dneska ji někde určitě uslyšíte, ale neřeknu vám kde. Adonis Cherry on Your Cake minule se probojoval až na druhé místo, ta jednička mu prostě chyběla. A to jenom proto, že na jedničce byly minulé tyhle dva sympatiáci, který mě fakt jako sedli i muzikou, i vůbec naturelem. Já jsem se díval na tenhle videoklip. Lukas a Steve dneska už bohužel ne. All I Know, takže to bylo minule jedničkový a teď už jdeme na další věc. Ono je totiž docela i možný, že z těch 4 novinek se třeba některá nedostane do toho základního pořadí a já vždycky říkám, je mi to líto jí pustit jenom tak jako do světa a je dobrý si ji aspoň připomenout. Minule bohužel, a jako to musím říct, že jsem to ani nečekal, měl toho Peška, nebo chcete-li Černýho Petra, topik. A přijde mi to docela zvláštní, protože tohle je muzika, která je naturelem tak jako v tom, že by se měla v Relaxádě udržet, to znamená, že by nějaký ty hlásky od vás měla dostat. Teď už ale pojďme na tu základní desítku a na 10. místě novinkový Honza Pokorný, nebo chcete-li Pokáč, to je takové jeho umělecké jméno. Honza Pokorný je úplně jeho občanské jméno. Co si budem povídat, je to chlápek jehož písničky, když posloucháte, tak hned máte, aspoň třeba já teda, dobrou náladu. Minule je taková muzika ze života, by se dalo říct, ta písnička se jmenuje Ignore. Já jsem se těšil a doufal jsem, že ji posunete na jakékoliv místo v tom žebříčku. Pravda, startuje na 10., což není úplně to nejlepší. Máme tady novinky, které se dostaly vejš, to se docela i divím, ale zaplať pánbu za tu 10, třeba se vyšplhá zase ještě o trošičku výš v příštím vydání. Na 9. jsou totiž Atmo Music, co si budem povídat, to si hodně jako pletou lidi, každý si myslí Atmo Music, to je z Prahy. Depak, Atmo Music jsou z Liberce a možná si vzpomenete na jejich velký hit Anděle, ten byl svýho času tak úspěšný, že patřil mezi nejhranější český písničky v rádích a co si tak jako vybavuju, v den vydání byl dokonce jedničkou na jedné streamovací službě. Tak, tolik 10. a 9. místo, Pokáč a Atmo Music, tak si to pojďme užít, protože ten Pokáč je fakt úžasný, dej tomu hlas.
0: Relaxáda. Relax Radio. 10.

0: Relax Radio.
1: Relaxáda.
0: 9. místo.
2: Asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházej. Si vzala srdce mý, na oplátku dala svý život, byl za chvíli krásný.

0: Přijde mi to docela divný, protože jak Pokáč, tak i Atmo Music mi přijdu jako docela super česká muzika a že jsou jenom na 9. a 10. místě, no tak jako bohužel rozhodujete vy svými hlasy na www.radio.relax.cz a tam je můžete buď to posunout, anebo, a to bych doporučoval, je můžete posunout směrem nahoru, pochopitelně. Teď pojďme dál, protože před námi je první ze 4 novinek, budeme mít celkem 4 dneska, to tak bývá pravidelně. A tam je docela zajímavý chlápek Robin Schulz a spolu s ním ještě Watermort. Robin Schulz je vlastně DJ, který prorazil prakticky do hudebního světa přes remixy. Jako já znám od něj fakt jako spoustu remixů a jako dává tomu ten správný drive. Takže uvidíme, co udělá. Mimochodem ten chlápek, co s ním je v téhleté skladbě, která je před námi za chvilinku, Take It Slow, Watermort, má docela zajímavou přezdívku a vypůjčil si ji podle nafukovací madračce. Madračky, na který se válel v průběhu léta. Tak se mu zalíbila, že si tak začal říkat. No a pak si dáme taky Alexa Warrena, ale to bude hned po něm na 8. místě.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Jedeme dál, tohle je Alex Warren, který skončil na 8. místě, z novinek se dostal ne nejvejš, ale na prostřední místo, na 8. místo Emerald Eyes. Mimochodem, podíváme se i dál, protože před námi je sedmička a další novinka. Na té další novince, to je jako docela zvláštní, Baby K, vlastním jménem Claudia Nahum, to jsem si musel teda vyhledat, narodila se v Singapuru, přestěhovala se do Londýna a nakonec, jestli se jí tam nelíbilo, nevím, zamířila do Říma, takže pozor, a je to italský rap, takže to bude fakt bomba. Byla, to co měla úspěch, protože byla předskoukanka Nicki Minaj a tak dále, prostě těle těch slavnějších, takže nějakou průpravu asi má. To je další novinka, která nás čeká. A potom, jak jsem zmiňoval, James Blunt. To je James Blunt. Jako, jak jsem o něm četl takový ty informace typu, že si vozil kytaru na tanku, protože on vlastně byl voják, nebo je možná ještě nějak v záloze, to nevím, ale když byli v Kosovu, tak aby ji nestratil, tak si ji prej dal, pověsil si ji na tank. Muselo to být docela zábavný. Každopádně při tom, nechci říct přímo tažení, ale při té akci, kterou měli v Kosovu, prej složil spoustu písniček a možná tam byl základ i téhleté, která je dneska na 7. místě.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Posloucháte Relaxádu na rádiu Relax a já jsem tady poslední 3 minuty vymýšlel jednak konspirační teorii a jednak jsem tady řešil strašně neskutečně velký češtinský problém. A teď bude Dua Lipa a teď jsem zkoušel skloňovat Dua Lipa. Zkuste si 7. pát sami pro sebe s kým čím s Duou Lipou, nebo já nevím. Každopádně zkusím si to nějak jako zavonačit tak, abych jich mluvil v prvním pádě. Takže přišel jsem na to, a to už je ta konspirační teorie, jestli náhodou James Blunt, protože on byl na té misi v Kosovu a Dua Lipa v podstatě v Kosovu vyrůstala do nějakých 15 let, jestli se tam tyhle ty dva nemohli třeba potkat a jestli třeba on o ní nenapsal tu písničku ten jeho velhit You Are Beautiful. Je to možný. A teď navíc ještě musím říct, že Dua Lipa se potom, protože on pak taky zmizel, že jo, se v 15 přestěhovala do Londýna, kde se chtěla jako trošku ukázat v muzice a startovat svoji hudební kariéru, ale v Kosovu stále se svým otcem nějakým způsobem hudebně funguje, založila tam Sunny Hill Festival a navíc od roku 25 získala kosovské občanství. Takže tohle jenom jsem to tak jako chtěl propojit. Máme tady 6. místo, training sezon, to se vám bude líbit. A hned na 5. je Daša, to je trošku něco jiného, to je spíš taková countryovka, ale hodně příjemná. Mně je sympatická tím, že ona má takový jakože poločeský jméno, Anna Daša Novotný. Jako zajímala by mě jí přeci, ale to jsem fakt jako nikde nedohledal. A když jsem se díval, tak ona prostě má trošku jiný styl muziky, který se samozřejmě v Evropě líbí, co si budem povídat. Její písničky jsou o životě na vesnici, by se dalo říct, taky o takovým tom zamilovaném životě a samozřejmě taky o nevěře. Jinak jedna z mála těch, který si u psaní písniček museli i vydělávat, aby na to takzvaně měli, to znamená živila se těžkou prací. Má ráda koně, to jenom tak, kdybyste náhodou někde potkali a chtěli si udělat trošku očko.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: Jak jsem říkal před chvilinkou, tohle je fakt hodně sympatická muzika. Daša, písnička se jmenuje Memo. To připomínám proto, kdybyste náhodou chtěli hlasovat, tak na www.radio-relax.cz najdete nabídku právě Daši. I ty hlas, ať se trošku dostane vejš. I když upřímně, je tady 3 týdny a minulé byla 7, dneska 5. Ta ten postup má nějakým způsobem vydlážděný. Takže je to na vás, budu rád, když ji přispějete. To zní hrozně, ale je to tak. Protože tahle muzika si myslím, že do relaxáry patří, i když relativně je to taková jako countryovka, co si budeme povídat. Teď ale jdeme dál, protože před námi je 3. novinka a to je Dajla Boots On. Co si budeme povídat, tam je to takový trošičku jako zmatený i pro mě. Já jsem se snažil o ní dohledat co nejvíc věcí, moc se mi nezadařilo. Akorát, že tahle ta písnička Boots On je, vznikla po večeru, kdy si ona měla deníček, nebo má deníček možná, kdy si do deníku položila takovou záludnou otázku, jestli by prý na ní byla pyšná její dětská verze. A boty v té písničce, ve které za chvilinku ji uslyšíte, nejsou jenom boty, jsou to jako, nebo je to takový symbol rozhodnutí konečně vykročit za vlastním snem, tak jako má to hlubokou myšlenku. To zase jako musím uznat, že jo. Tak to bude za chvilinku další novinka od Daily a hned potom si dáme osvědčenou dvojku Sony Fodera a Becky Hill. Sony Fodera je sympoš, protože on, a já to o něm vím naprosto přesně, si nechal svoje občanské jméno a nepoužívá žádný umělecký pseudonym. A co si budeme povídat, má svůj vlastní label, ten se jmenuje Solo Toko, to je zvláštní název, a má relativně dost úspěchu. Becky Hill, no tak ta byla v britském hlase, dostala se relativně daleko až do semifinále a tuším, že i v hitparádě v britský měla nějaký svůj singlový hit, který byl number one takzvaně. Takže to je, co se týče muziky, která je před námi. Tak jdeme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Sony Fodera, Becky Hill, aktuálně čtvrté místo, taky posun z minulé šestky a v naší relaxádě je tady druhý týden, tahle ta dvojka, takže si myslím, že mají prostě nakročeno na tu bednu, to se nedá nic dělat. Tam má ale určitě nakročeno i naše čtvrtá novinka Mondo Duplantis se skladbou Gold, určitě tohleto jméno vám něco říká, pokud sledujete atletiku, já teda jako se na ní dívám celkem pravidelně, obzvláště na skoky o tyči, protože Mondo Duplantis, pokud to víte, překonal už 15 světových rekordů ve skoku o tyči. Převážně to byly jeho rekordy, takže se vždycky divím, že ho to ještě baví. Každopádně teď má nový cíl. Chce získat Grammy a už proto dělá jako ledacos, protože měl, myslím, že loni single, který se jmenoval Bob, a líbil se mi hodně, i v relaxádě se jako dobře líbil, nebo se umístil. A teďka vydal nový single, který se jmenuje Gold. A mimochodem, jestli se nepletu, je to vlastně oficiální skladba prvního atletického šampionátu. Jako myslím si, že má dobře nakročeno. Jinak, pozor.

0: abych na ní nezapomněl. Je to vysoký, modrooký blondiák, takže buldozer divčích srdcí, ale dámy, pozor. Jak jsem četl rozhovory s ním, je věrný a drží se jedné ženy, což jako mu slouží ke cti. Každopádně všechny ostatní jenom tak zálibně koukají. Já se vždycky dívám, když on je v tom svém sektoru s Kokanským, jo. Jak na něj všechny ty ženský koukají a říkám si, teda chlape, to by já fakt závidím. No, pojďme dál, protože novinku jsme už uvedli a jdeme na další dvojici, Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation. Koukám na to, jsou na třetím místě, jsou to třetí týden, to znamená, že ještě chviličku mají i na to, aby se dostali na té bedně ještě trochu vejš. A já doufám, že se jim to povede, uvidíme. Obě dvě, co si budem povídat, už mají nějaký pátek odkroucený v té populární muzice. A když jsem se tady díval na nějaký zajímavosti, no tak jo, tady možná v Guinnessově knize rekordů, tak do té se poprvé třeba Madonna dostala v roce 1986 s albem True Blue. Kylie, tak ta je podle australského národního filmového a zvukového archivu, které hezky to mají, první zpěvačkou, která měla ve Velké Británii album číslo 1 v 5 různých dekádách. Jak jsem říkal, prostě ty 5 dekádovky, ty se jich držej.
1: Novinka.

0: Teď si to tady kontroluju na jednom streamovacím, na jedné streamovací službě. Opravdu obě dvě, jak Madonna, tak Kylie Minogue, tuhleto skladbu prezentují jako společné dílko. Love Sensation, After Hours Mix. Madonna si ji dala na svoje nový album, který vydala v červenci. Kylie, protože nic nevydává, teda myslím tím jako album, tak si z toho udělala alespoň takový maxi single, by se dalo říct. Ale obě to mají a myslím si, že u obou to má velmi slušný úspěch. Co si budem povídat, tohleto jsou, nechci přímo říct paní zpěvačky, to ne, abych je neurazil, ale prostě jsou to baby, který to umějí, co si budem povídat, a mají to promakaný od základu, to znamená i propagaci okolo, show, reklamu a tak dále a tak dále. Na to, že mají za sebou 5 desetiletek, jako to prostě nemá chybu. Víc bych asi k věku se nevyjadřoval. Teď pojďme dál, protože před námi je druhé místo a tam je, a jak já s oblibou vždycky říkám, polská Blanka. Já jim mám rád, tuhletu zpěvačku, už jenom proto, že na to, že je to Polka, tak že si nedala takový to klasický polský jméno, který se blbě vyslovuje. Znáte to, takový to Malgorzata a takovýhle, jo, já to ani neumím, jo. Ale znám spoustu jiných polských hlášek, který by tady asi nezněli úplně nejlíp. Nebudu to tak nějak hrotit. Polská matka, bulharský otec, takže původ mezinárodní, to je jasný, stejně jako její hudba. Mimochodem k muzice se dostala prej už jako 13letá, relativně brzo. A její první song se jmenoval Strong Enough. Okamžitě jsem si vzpomněl na Cher, ale pouštěl jsem si to a nemá to s tím nic společného. Byla v Eurovision, jasná věc, dokonce ji vyhrála, to je taky pochopitelný. A v polské verzi Top Model, to je jen taková jako informace bokem. Nepodařilo se mi zjistit, jestli tam byla jako modelka a tak jako nevypadá špatně, a nebo jestli tam byla jako zpěvačka. A to je celkem jedno. Každopádně je před námi druhé místo. Písnička, kterou mám hrozně rád, protože není nějak jako extra složitá na výslovnost. Stačí říct jenom jejejo a jdeme na to.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. Druhé.

0: Tak jo, pomalinku, ale jistě jdeme do finále dnešní relaxády. To znamená, máme za sebou 9 skladeb, to znamená z toho pořadí klasického, plus máme za sebou 4 novinky a všechno bychom si to teď měli zrekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Robin Schulz, král remixu a spolu s ním Watermelon, Take It Slow, první nabídka dnešní relaxády.

Třetí novinka, Dajla Buzon. Další novinka, pro kterou můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, to je

0: Kdyby existovaly hlasy za sympatii, tak si myslím, že Mondo tuto je vyhraje během jednoho kola. Je z desítky až úplně nahoře. Tak teď pojďme na ten základ, to znamená tu základní desítku hitů.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

Tady bych s dovolením docela jako hlasoval pro to, abyste Pokáčovi těch hlasů dali co nejvíc. Ignor je úžasná věc a když nic jiného, tak vám to aspoň zlepší náladu. Navíc je to ze života, že jo, co si budeme povídat. Atmo Music na devíce.

M Country, Daša a Memo. Na čtvrtém místě Sony Fodera a Becky Hill, Say Something. Chci být hodně odvážný, takže řeknu třetí místo. Dvě veteránky hudební scény, Madonna, Kylie Minogue, Love Sensation.

0: Na dvojce bulharsko-polská zpěvačka, která se jmenuje prostě Blanka, a hit, který mám strašně rád, protože je strašně nenáročný na vyslovení, je Jeju. No a nebudem to zdržovat a jdeme hned na jedničku, protože času je málo a voda stoupá, jak se říká. Dneska naposledy, přátelé, pozor. Adam Pavlovčin, tedy Adonis, Cherry on your cake. Jako prošel si to od spoda až úplně nahoru. Dělá svoji muziku, má výborný kostýmy, prostě dokáže zaujmout. Takže to první místo dneska je úplně zasloužený.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 16. září. Tento den roku 1908 založil William Durant firmu General Motors. O 30 let později se uskutečnila československá premiéra kresleného filmu z dílny Walta Disneyho Sněhurka. Roku 1952 se narodil rockový kytarista Ron Blair z kapely Tom Petty and the Heartbreakers. Ročník 1956 je americký herec Mickey Rourke. O 16 let dříve přišel na svět český herec Petr Čepek. Zemřel 20. září 1994.
1: Tak si plavky pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
0: Roku 1925 se narodil americký bluesový kytarista B.B. King. Ročník 1963 je v Chicagu narozený zpěvák Richard Marx. Ve stejný rok Beatles vydali single She Loves You. Roku 1978 zabilo v Iránu zemětřesení o síle 7,7 stupně Richtera 25 000 lidí. Roku 1970 v Londýně naposledy veřejně vystoupil Jimi Hendrix. O 7 let později zahynul při autonehodě Mark Bolan, lídr T-Rex. Bylo mu 29 let. Roku 1983 přesídlil do Spojených států Rakušan Arnold Schwarzenegger, herec a politik. O rok později měl v televizi premiéru seriál Miami Vice. Roku 1956 se narodil mák a kouzelník David Copperfield. O dva roky později potom český písničkář Robert Křesťan. Roku 1979 vydali Sugar Hill Gang podle mnohých historicky první rapový single Rapper's Delight. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: 6 hodin, 2,5 minuty.
1: Relax Radio.
0: Sluníčko nám pomalu vychází, ale dnešní den by měl být oblačný až polojasný. Během dne od severozápadu se zatáhne a odpoledne a večer se na většině území středních Čech vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. Ale bude teplo. 26 stupňů Celsia. Pozor na silnější vítr případně v bouřkách a pokud přijde bouřky, tak může napršet až 25 mm srážek na metr čtvereční. A hned teď je tady i Richard Krajčo. Pojď spí.

Dnes ráno na Relaxu budeme mít hosta, budeme se bavit o školství, o budoucnosti vzdělání, o tom, jak se dá rozvíjet školství a jak se dají rozvíjet školy. Nejenom v Kladně, ale konkrétně v celé České republice. Naším hostem bude dlouholetý pedagog a ředitel střední pedagogické školy a střední odborné školy v Kladně, magister Petr Paták, tak se těším v příští hodině. A vy můžete poslat dotazy, cokoliv, co vás zajímá o školství v současné době, tak pošlete na 606 736 736 vaše dotazy SMS a nebo na WhatsApp.

0: už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespadne, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: České republice působí přibližně 223 tisíc pedagogických pracovníků, z toho samotných učitelů. Ve školství, mateřské, základní, střední školy je přes 177 tisíc. No a jeden z těchto pracovníků bude naším dnešním ranním hostem. Budeme se bavit o školství a určitě přijde řeč i na Rákosku.
1: Jmenuji se Igor Hnízdo.
2: Ráno na relaxu.
3: Relax Radio.

0: Dnes je středa 16. září 6 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes má být teplo, postupně ale přehánky i bouřky. Bude oblačno až polojasno, odpolední maxima 26 stupňů Celsia. Během dne se od severozápadu zatáhne, odpoledne a večer se na většině území středních Čech vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 6.36, 16. září, koukáme na dálnice a zatím všechno v pohodě. Ani nějaké velké kolony nemáme hlášený, ani nejsou vidět, takže dobře a v pohodě s relaxem včas dojďte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: doktorka Taylor Swift.
1: Na rádiu Relax. Zpěvačka Taylor Swift má doktorský titul. Kam chodila do školy? Střední školu první, druhý ročník navštěvovala veřejnou v Tennessee, ale kvůli rozjíždějící se hudební kariéře a turné přešla na Aaron Academy, která umožňovala dálkové studium homeschooling, domácí výuku, a maturitu úspěšně složila v roce 2008. Řádnou vysokou školu Taylor Swift nikdy nenavštěvovala, ale 4 roky zpátky v roce 2022 obdržela čestný doktorský titul na New Yorkské univerzitě, kde měla slavnostní řeč pro absolventy. Takže pokud byste chtěli, abych provedl někde nějakou slavnostní řeč pro absolventy a dáte za to doktorský titul, tak rád přijedu. Ale vlastně něco se chystá na zítra a vy se to dozvíte, co se chystalo a co proběhlo v pátečním ranním vysílání.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus a co plátky Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Už se to pomalu rozjíždí, doprava pomalu houstne, 6.56 na D5 počítejte od Loděnice se zdržením a ve směru na Prahu na dálnici D5 a taky na pražském okruhu mezi Lochkovem a letištěm. Ne, že by to stálo, ale máme tady informaci, že 5 až 10 minut je zdržení oproti normálnímu provozu. Šťastnou cestu.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Na vteřinu přesně 7:00.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude letní den, od západu bude ale přicházet studená fronta. Zpočátku očekávejme jasno až polojasno, postupně až oblačno a někde na některých místech i mlha. Během dne se od severozápadu zatáhne, odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky a nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Na Moravě, ve Slezsku máme očekávat slabý, mírný vítr, v Čechách silnější, protože přijde bouřka a pokud přijde bouřka, tak má napršet okolo 25 mm na metr čtvereční. Za chvilku, těším se, budeme mít hosta, budeme si povídat o školství a taky se vrátíme do 90. let. Lonely, to jsou 90.

0: Dobré ráno z Rádia Relax, sliboval jsem hosta, je tady naším hostem, je magister Petr Paták, dlouholetý pedagog a ředitel střední pedagogické školy a střední odborné školy v Kladně. Ve školství působí více než 20 let, kladenskou školu vede od roku 2015. Za dobu jeho působení prošla škola výraznou proměnou, rozšířila nabídku oborů, modernizuje své zázemí, investuje do nových technologií, posiluje podporu žáků a je tady u nás na Rádiu Relax. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, děkuji vám za pozvání a zdravím všechny posluchače Rádia Relax.
0: Já už jsem tady zmínil rok 2015 a navíc ve školství působíte přes 20 let, tu školu vedete od roku 2015, to už musíte mít velké zkušenosti za 11 let. Jak moc se za tu dobu změnila práce ředitele?
1: Já bych řekl, že se výrazně změnila, protože ředitel školy dnes není jen pedagogický lídr a člověk, který sestavuje rozvrh nebo kontroluje výuku, musí být zároveň manažerem, personalistou, ekonomem a hlavně krizovým koordinátorem. Takže máte na starosti i investice, různé projekty, moderní technologie. No a samozřejmě za tu dobu, co jsem ředitel, tak výrazně vnímám, že přibylo administrativy a odpovědnosti. Takže samozřejmě každý ředitel, který dělá svoji profesi rád a s láskou, tak konstatuje, že vlastně ty výsledky, které vy zasejete, tak je vidíte potom dlouhodobějším charakteru a dlouhodobějším horizontu.
0: A kdybychom mohli vkrátce říct, co je to krizový manažer ve školství, třeba když vám zatéká střecha?
1: Třeba když zatéká střecha, protože my v současné době realizujeme opravu střechy takzvaného projektu EPC. No a už po čtvrtý jsme během letních prázdnin byli 4x vytopený, takže třeba konkrétně včera jsem řešil krizovou situaci, protože nám spadnul strop, takže jsme odstraňovali následky. No a prostě samozřejmě, když jdete do práce, tak vás čekají různé nástroje, které musíte potom různě čelit.
0: Zatéká střecha, spadnul strop, není nebezpečný chodit k vám do školy?
1: A určitě není, ale musíme se tady těm krizovým situacím vždycky postavit a musíme to samozřejmě v té praxi řešit okamžitě.
0: Vaše škola má dnes přes 650 žáků, čím si vysvětlujete velký zájem o školu?
1: Já jsem za ten zájem velmi rád. Nám se podařilo aktualizovat vzdělávací nabídku. Já si pamatuju, když jsem přebíral školu v roce 2015, tak škola čítala 11 oborů. My v současné době nabízíme 5 maturitních oborů, z toho jeden učební. A my jsme šli tím směrem, že chceme mít absolventy, který budou uplatnitelný na trhu práce. Takže to se nám daří a jsem za to velmi rád, protože opravdu posledních 5 let máme obrovské převisy a v současné době jsme měli 744 přihlášek v prvním kole, což nás velmi těší a do prvního ročníku jsme přibírali něco kolem 200 žáků, takže mě to velmi těší a je to velký vděk celému týmu, protože to není jenom práce ředitele školy, ale celého týmu.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, že máte 650 žáků, kolik těch přihlášek přišlo. Které obory jsou nejžádanější v Kladně u vás ve škole?
1: Tak teď momentálně asi největší boom jsou pedagogické obory. My jsme 3 roky zpátky.
0: Jakože chtěli být učitelé a učitelky?
1: No rozhodně. Já jsem šel krokem takovým, protože mě opravdu trápí, tak asi jako všechny ředitele, všechny školy, nedostatek personálu, co se týká učitelů, ale i asistentů. A mě napadla ta myšlenka, že vlastně, když tady na Kladně nemáme pedagogické obory, tak jsem šel tomu štěstí naproti. A jsem za to moc rád, protože my jsme 3 roky zpátky zřídili 2 pedagogické obory, to znamená, že škola se jí přejmenovala na střední pedagogickou školu a v současné době nabízíme ty 2 obory, jako je předškolní a mimoškolní pedagogika a pedagogické liceum a o tyto obory je velký zájem, ale nesmím zastínit i jiný obory, protože i ty jiný obory, jako je třeba například kombinované liceum, sociální činnost, tak je velmi velký zájem.
0: Já vím, že spolupracujete i s kladenským ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství. Jak vypadá ta spolupráce tahle?
1: My jsme tu spolupráci formálně podepsali minulý rok v září, pamatuju si to přesně, to bylo konec září, takže s panem děkanem jsme podepsali memorandum o spolupráci. V současné době jsme fakultní školou Fakulty biomedicínského inženýrství tady v Kladně. Jsme na to náležitě pyšní, no a ta spolupráce je intenzivní, protože naši studenti spolupracují s akademickou půdou, takže máme i rozepsaný některé projekty na tento školní rok a mě ta spolupráce těší, protože není to fráze, ale my nechceme chrlit do světa děti, které budou nepřipravený, ale chceme je připravovat na skutečný život a tady opravdu jsem pyšný jako Kladeňák, že tady máme takovouhle fakultu, protože to jejich zázemí je neuvěřitelný, je moderní, je krásný a pokud se na tomhle tom můžeme participovat s našimi žáky, tak jsem na to moc rád.
0: Magistr Petr Paták, ředitel střední pedagogické školy a střední odborné školy v Kladně, je naším dnešním hostem.
2: Relax Radio Kladno 92,3 FM. 92,3 FM. Jo.

0: you should take it off.
1: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest.
2: ChocoFest.
1: 3 dny plné pralinek, desertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Dobré ráno z Rádia Relax, dobré ráno s naším dnešním hostem, panem ředitelem Střední pedagogické školy, Střední odborné školy v Kladně. Je to Petr Paták, který je držitelem ocenění Zlatý středočeský AMOS 2026 a v předchozím roce se umístil taky v prestižní soutěži ředitel budoucnosti. Co pro vás, pane řediteli, znamená tenhle ten titul Zlatý středočeský AMOS? To je nejvíc pro učitele v České republice?
1: Nevím, jestli to je nejvíc, ale opravdu mě to těší, protože mě přihlásili do té soutěže i studenti naší školy. Já to beru jako ocenění té práce, ale beru to jako ocenění práce celého týmu, protože je tam zúročení opravdu všech těch jednotlivých podle mě investic a té práce, kterou tam ten tým odvádí. Takže já říkám jedno, že ten středočeský AMOS mohl být další skvělý učitelé tady v našem regionu, protože znám opravdu spoustu skvělých učitelů.
0: Vaše škola vzdělává 650 žáků během jednoho školního ročníku. Zájem uchazečů je vysoký. Petr Paták se věnuje taky tématu modernizace vzdělávání, umělé inteligence, o tom dneska bude řeč, postavení učitelů. Ale kdo školu několik let neviděl, najdete ji v Kladně kousek od soudu, vlastně naproti soudu. Asi byste ji dnes na některých místech nepoznali, co všechno se změnilo za posledních pár let.
1: Tak změnilo se spoustu věcí, ta proměna byla opravdu rozsáhlá za poslední lety, opravdu budujeme, manželka vždycky říká, prosím tě, už chvilku nic nestav, nic nerealizuj, ale ne, teď vážně, opravdu výrazná proměna, teď asi ty nejnovější novinky, které můžou lidé vidět, tak byla přístavba školy, kterou jsme otevírali v prosinci 2025, takže ta přístavba čítá 6 učeben velmi moderních a školský poradenský pracoviště. Dál to, co se nám opravdu za těch 12 let podařilo, tak byla rozsáhlá modernizace všech tří, takže my v současné době máme opravdu zmodernizované všechny učebny budovy školy a další investice samozřejmě jsou ve škole vidět na každém kroku, takže já jsem za to moc rád a znova říkám, že je to práce celého týmu.
0: Máte ve škole elektrárnu?
1: Jakou myslíte? Myslíte
0: fotovoltaiku? To je taky moderní dneska.
1: Jo, tak my v současné době probíhá druhá etapa snížení energetické náročnosti budovy školy v součinnosti s naším zřizovatelem, což je Středočeský kraj. Takže až už nám teď nebude téct do té školy a bude hotová střecha, kterou bychom chtěli mít hotovou do konce září, tak právě v říjnu bude instalace fotovoltaické elektrárny, takže se na to těšíme, protože to bude mít i bateriové úložiště a celá vlastně ta investice, která letos bude dokončena, tak čítá 92 milionů korun, takže ta investice byla opravdu rozsáhlá.
0: Tak to jsme trošku napověděli, co čeká tuhletu školu, ale já vím, že tam máte taky cvičný byt. Co je to cvičný byt ve škole? To se dozvíte za chvilku.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 7 hodin 33 minut, dnes je středa 16. září. Dobré ráno vám přeje Rádio Relax.
1: Relax Rádio.
2: Relax Rádio.
1: Počasí. Počasí.
0: A jestli bude dobré, i co se týká počasí, pojďme se podívat, co nám meteorologové předpovídají. Říkají, že dnes bude letní den, ale od západu přichází studená fronta, takže čekáme jasno až polojasno. Během dne se od severozápadu zatáhne. Odpoledne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku se postupně přidají přehánky nebo déšť, tak s tím počítejte pro jistotu, pokud jdete na dlouho dnes někam do práce nebo ven na procházku, tak si přibalte deštník a pláštěnku. Odpoledne by mělo být 26 až na Moravě 27 stupňů Celsia. My se za chvilku budeme povídat s naším dnešním ranním hostem, panem ředitelem 7. kladenské školy, ale taky uslyšíte Krištofa Půlnoční hřích.

0: 7:41. Naším ranním hostem je dlouholetý pedagog, ředitel střední pedagogické školy a střední odborné školy v Kladně, magistr Petr Paták. My jsme nakousli jedno téma v předchozím vstupu, a to, že máte u vás ve škole cvičný byt, simulátory nebo podcastové studio. Co je to cvičný byt ve škole?
1: No, cvičný byt, nehledejte nad tím nic složitýho, je to klasický byt, který předtím sloužil, když jsem přebíral školu, tak to byl byt školníka. My jsme to vyhodnotili, takže ten byt vlastně nepotřebujeme, ale udělali jsme z něj učebnu. Takže v současné době ten byt slouží k tomu jako reálný prostředí, domácího prostředí, kde naši žáci, konkrétně oboru sociální činnost, vykonávají svou odbornou praxi, takže tam mají polovací lůžko, kde se snaží dělat praktické činnosti jako s klientem. No a teď jsme dostali finanční prostředky od našeho zřizovatele na to, aby jsme to mohli zmodernizovat, takže právě se těšíme na nejrůznější simulátory, které budou ozdobou této místnosti. No a žáci budou propojovat teorie s praxí, takže určitě se můžeme těšit třeba například simulátory těhotenství nebo na moderní didaktické pomůcky, které vlastně přiblíží ty podmínky, se kterými studenti se setkají v budoucím zaměstnání.
0: Podcastové studio.
1: Podcastové studio hýbe světem. Vážně. MŠMT a i rámcové vzdělávací programy tak nám dlouhodobě říkají, že máme rozvíjet komunikaci, práce s informacemi, digitální kompetence. Za mě vlastně jako školy, když to děláme a učíme teoreticky, tak to ty žáky moc nebaví, to si přiznejme. Takže dneska i ti žáci, kteří chtějí být influenceři a podobně, tak samozřejmě to není středobod vesmíru, ale my se snažíme v té škole přibližovat právě tyto témata, které jsem zmínil, tak je propojovat s tou praxí. Takže zcela jistě budeme dělat takové ty modelové situace, kdy žáci se budou sami navzájem se budou natáčet, pak bude rozbor toho videa, protože výstupem u té maturitní zkoušky u praktické části tak je například třeba rozhovor s klientem a musí umět reagovat na některé podněty, které mají. Takže jsem za to moc rád a těšíme se, že to už za měsíc rozjedeme.
0: Vedle velkých staveb jste taky otevřeli Kafe Beneš. Jak tenhle ten nápad vznikl, jako přijali studenti kladeňáci, myslím, že pozitivně?
1: Tak Kafe Beneš je takovou ozdobou naší školy, já jsem za to moc rád. My jsme otevírali Kafe Beneš 3 roky zpátky, jedná se o takovou menší investiční akci, na druhou stranu takový ten ekosystém té školy, tak to opravdu má velký účinky, protože ta atmosféra ve škole je o to lepší. Žáci vlastně v těchto podmínkách si mohou dát nejen to kafe, ale samozřejmě nějaké snídaňové meníčko, čerstvice, a já opravdu kladu důraz na to, aby se školy, aby ty děti se ve škole cítily dobře, bezpečně, a opravdu velmi nám to napomáhá. Takže já mám obrovskou radost, že k nám chodí i veřejnost, a hlavně ta myšlenka, proč jsme to zřídili, je, že máme učební obor kuchař číšník a studenti tohle z toho oboru se tam opravdu spolu podílí potom na té činnosti té kavárny. Takže přijďte se podívat. V 7:30 otevíráme, v 6 hodin zavíráme každý všední den, takže těšíme se na vás.
0: Já ještě dodám, že v letošním roce náš dnešní host zároveň kandiduje do Senátu za volební obvod číslo 30 Kladno.
2: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
8: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: O školství s naším hostem si budeme povídat zase za chvilku. Teď je přesně 8 hodin, čas na zprávy.
3: Volejbalisté podlehli favorizovaným Italům a dnešek nabídne vysoké teploty, ale i bouřky. Vítejte u ranních zpráv na Relaxu. Je středa 16. září a nás těší, že den začínáte s námi.
1: Relax Radio.
3: Středočeský kraj chce jednat s ředitelstvím silnic a dálnic o zachování dvou lávek nad dálnicí D6 u Velké Dobré na Kladensku. Lávky jsou kvůli špatnému technickému stavu zavřené. Podle kraje jsou ale důležité pro pěší a cyklistické spojení Velké Dobré s Družcem a okolím. Krajští radní souhlasili s tím, že hejtmanství požádá silničáře o jejich zachování. Město Žatec připravuje novou obytnou lokalitu v Malínské ulici, kde má vyrůst 15 rodinných domů. Radnice vybrala projekční kancelář pro dokumentaci dopravní infrastruktury a inženýrských sítí za 1,5 milionu korun. Zasíťované parcely hodlá město prodat jednotlivým stavebníkům, podobně jako v případě lokality Kamenný vršek, kde v minulých letech vyrostla stovka domů. Ve Velké síni Strašnického krematoria v Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin. Armáda dnes zahájí ženijní a chemický průzkum znečištěného území u Zhůří na Klatovsku v Národním parku Šumava. Řekl to ministr obrany Jaromír Zůna, který by měl na základě podkladů navrhnout v pondělí vládě další postup. O tom, že sanaci bude dělat armáda, informoval z kraje týdne premiér Andrej Babiš. Zůna počítá se zapojením specializované firmy.
1: Sport.
3: Čeští volejbalisté na letošním mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli 1-3. Úvodní dějství sice díky takřka bezchybnému útoku vyhráli 25-23, ale pak domácí favorité před vyprodanou halou v Modéně zvýšili agresivitu a další tři sady získali v poměru 25-16 a dvakrát 25-20.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
3: Středa nabídne teplé počasí s přeháňkami. Obloha bude dnes oblačná až polojasná, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer se na většině území kraje vyskytnou přeháňky, lokálně i bouřky. V závěru období začnou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Nový den startujete s Relaxem a my vám s Danem přejeme krásné ráno.
2: Krásné ráno a Evi, já mám připravenou písničku, mám Bogy jako skříň. Normálně v pohodě můžu to zahrát.
3: Ha, určitě, to je úplně hymna.
2: Dobře, posílám to.
4: Mám prostě od pámička Bogy jako skříň, jsem na plán.
1: Relax Radio.
5: Dan Adam. Eva Bíbová.
1: Relax.
5: Relax Radio.

0: Dobré ráno, teď už skoro dopoledne, 8 hodin, 14 minut dnes. Nejsem ve studiu sám, mám tady hosta pana magistra Petra Patáka, což je dlouholetý pedagog, ředitel střední pedagogické školy, střední odborné školy v Kladně. A pojďme na nejnovější technologie. Hodně se věnujete u vás ve škole umělé inteligenci. Patří podle vás AI do školy, když se teď mluví o tom, že telefony nepatří do školy?
1: Za mě umělá inteligence patří do školy a já si myslím, že zákazem nic nezastavíme. Takže jednoznačně ano, protože umělá inteligence už je součástí života našich studentů a i pracovního prostředí, takže za mě rozhodně ano a patří a naším úkolem je naučit ty studenty kriticky myšlet. Je to o tom, aby jsme naučili správně s technologiemi zacházet, tak aby ty nástroje mohli maximálně využívat.
0: Mm-hmm. Vaše škola získala na tohleto téma mimořádně velký mezinárodní projekt. Jaký, o co jde?
1: My jsme v březnu začali nový projekt, velký projekt, proto jsme získali 2 miliony euro, což je přepočtu necelých 50 milionů korun. Dostali jsme to z dánské nadace Velux Foundation. Ten projekt se jmenuje AI, cesta k modernímu vzdělávání. No a ten projekt budeme realizovat od roku 26 do roku 2031. A je to rozsáhlý projekt, který vlastně bude implementovat umělou inteligenci do vzdělávacího procesu. Takže není to jenom o školení učitelů, ale to je o tom, přesně tak, jak jsem říkal před chvilkou, naučit děti kriticky myslet a používat tu umělou inteligenci nejen ve výuce, ale i v praktickém životě.
0: A musí je to naučit i učitele. Jak se podle vás mění role učitele v době digitálních technologií?
1: Tak učitel už není jediným zdrojem toho toku těch informací, takže dneska, tak jak asi i vy konkrétně, tak dneska zmačknete telefon a ty informace už se vám sypou celkem rychle, takže ten zdroj informací je opravdu rozsáhlý, ale ta role toho učitele je za mě takový ten průvodce, tak aby jsme naučili opravdu děti učit kriticky, myslet tak, aby ty technologie využívali a využívali efektivně a flexibilně.
0: A co vy, využíváte hodně technologie? Jste příznivcem toho?
1: Příznivcem, no, ulehčuje mi to určitě do jisté míry práci. Já si myslím, že u toho vstupu i na konci toho výstupu vždycky musí být člověk, takže toho člověka by to nemělo zcela jistě nahradit, ale ty nástroje opravdu dneska jsou flexibilní a fungují velmi pěkně, takže myslím si, že to je velký pomocník, ale znovu říkám, nesmí tam ztratit roli ten člověk.
0: Vedle technologií hodně investujete taky do školního poradenského pracoviště?
1: Ano, školský poradenský pracoviště za mě by mělo být standardem v těch školách, protože učitel nemůže být zároveň psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník, takže my jsme vybudovali i školský poradenský pracoviště u nás ve škole, kdy jsme, jak jsem říkal před hodinkou, tak my jsme zrealizovali přístavbu školy a dneska máme velký krásný zázemí právě pro psychologa, pro speciálního pedagoga, který to zázemí každý den s dětmi využívá, protože dneska děti, pokud mají nějaký problém a dneska je opravdu čelí spoustu kritickým situacím, tak si myslím, že ta škola by tomu měla jít naproti a je hrozně moc potřeba, aby ty školy to měly jako standard.
0: Máte ve škole Rákosku?
1: Rákosku nemáme, ale máme jiné metody, ale my máme spolupracující žáky, takže my jsme v pohodě.
0: Já jsem si vzpomněl na obecnou školu, na pana učitele Igora Hnízda, tak tady je pan učitel Igor Hnízdo.
2: Jmenuji se Igor Hnízdo. Relax Radio. Kladno 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo Krema instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: No, espresso jsem nepřipravil pro našeho dnešního hosta, kterým je dlouholetý pedagog, ředitel střední pedagogické školy, střední odborné školy v Kladně, Petr Paták. Petře, vodu tady máte. Neperlivou. Tak aspoň takhle. Bavíme se o školství, o školách, o nových technologiích. Jak si vaši studenti, vaší školy, kterou v Kladně najdete kousek od soudu, je to vlastně škola hned naproti soudu, jak si vaši studenti vedou u maturit a závěrečných zkoušek?
1: No v podstatě lépe než 12 let zpátky, kdy jsem začínal jako ředitel školy, protože jsem začínal jako ředitel školy, tak úspěšnost čítala pouhých 41% úspěšnost u maturity a my opravdu teď dlouhodobě, už 5 let po sobě, tak máme výsledky 95%, takže když jsme teď čítali, protože jsme teď měli 2 dny zpátky, jsme měli podzimní termín maturitních zkoušek, repetenti, tak máme v současné době výsledek 95% úspěšnost u maturit, což je skvělý výsledek a na to moc rád. Co se týká čísel, tak 83 maturantů nám úspěšně odmaturovalo 79, takže za mě to je skvělý výsledek. A 19 maturantů dokonce prospělo s vyznamenáním.
0: A tehdy v té minulosti, ještě když jste začínal před 10 lety,
1: 12 lety,
0: tak z 10 4 udělali maturitu.
1: Ne, tak bylo to daný tak, že ještě opravdu 41%, nechci to přepočítávat, ale suma sumárum někde kolem 80 maturantů, tak odmaturovalo matematicky 40, no tak nějakých třeba 37, 36 maturantů.
0: Hmm. Na co jste jako ředitel za poslední roky nejvíc hrdý?
1: To je celá řada. Tak nejvíc jsem asi hrdý na to, jak se nám školu podařilo posunout jako celek. Rozšířili jsme nabídku oborů, významně modernizujeme zázemí školy, realizujeme velké projekty, máme velký zájem vlastně uchazečů o školu, takže to jsou určitě výsledky, které stojí za zmínění. A znovu říkám, že se nám podařilo i stabilizovat pedagogický i nepedagogický sbor, takže to se nám daří a jsem za to moc rád.
0: Nás čeká ještě jedno povídání za chvilku, než se rozloučíme. Pokud máte nějaký dotaz, pošlete na 606 736 736.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: just pick up the phone.
1: 8 hodin 34 minut, tak teď už by všichni žáci ve školách měli být v lavicích a sledovat pozorně, co říká pan učitel nebo paní učitelka. Já jednoho pedagoga mám ve studiu, je to ředitel střední pedagogické školy a střední odborné školy v Kladně, pan Petr Paták. Už máme skoro dopoledne. Kdybyste nebyl u nás teďka v rádiu, tak jste kde? V ředitelně?
2: Tak jsem v ředitelně, dneska nemám vyučovací povinnost, takže jsem v ředitelně, dělám běžnou operativu.
1: Ale učíte pořád? Jako ředitel stíháte?
2: Ano. Každý ředitel má vyučovací povinnost, takže pro mě jako instruovaného matikáře a speciální pedagoga, tak v současné době učím pravíku a speciální pedagogiku.
1: Pojďme do budoucna. Jak by podle vás měla vypadat dobrá střední škola třeba za 10 let?
2: Tak za mě by měla být určitě moderní, zároveň lidská. Určitě jistě technologie budou ještě běžnější než dnes. No a za mě by měla vlastně reagovat na rozdílné potřeby studentů, takže propojovat výuku s praxí a spolupracovat s firmami, s veřejnými institucemi, ale samozřejmě i s vysokými školami.
1: Po více než 20 letech ve školství pořád vás školství baví?
2: Baví, jsem jako ryba ve vodě, takže každý den vlastně se těším do práce a je to obrovská výzva, protože nikdy nevíte, co vás vlastně jako čeká v té škole a já jsem za to moc rád, protože v roli ředitele si můžete do určitý míry tu školu formovat podle svého, takže jsem za to moc rád.
1: Když se vrátíte do vašich školních let, byl jste někdy po škole? Nebo dostal jste někdy nějakou poznámku?
2: Já jsem dostal jednu jedinou poznámku, si pamatuju. Jinak jsem, a po škole jsem nebyl. Já jsem byl takový to hodný.
1: Poznámka byla
2: hodný dítě. Poznámka byla to, že jsem žvíkal.
1: No, tak to se dá. To se dá, promiň. Ani jste nikdy nepoužil žádný tahák?
2: Já jsem používal...
1: Ve škole třeba, při písemka.
2: Tahák jsem použil jednou v životě, to si pamatuju, to bylo na hodinu práva, když jsme dělali nějaký maturitní okruh a já jsem, na to, že nejsem stresař, tak jsem se potom rozklepal a vlastně od té doby jsem vlastně tahák nikdy nepoužil. Takže, a to neznamená, že jsem se nepřipravoval. Já jsem se připravoval, pro mě to vždycky bylo to, že když jsem si připravoval tahák, tak jsem se vlastně i nevědomky to pěkně naučil, ale tahák je jsem nepoužíval.
1: To je pravda. Co, máte nějaké poselství pro rodiče nebo pro studenty? Jako větu, nějaký, čím se řídíte? Nějaký heslo? Co by se...
2: Tak moje takový celoživotní motto je jich několik, jo, ale takový to poselství pro rodiče, no aby byli spolupracující rodiče, protože ve školách pracují odborníci, pracují skvělí pedagogové, skvělý vedení školy a věřte tomu, že nikdo ze strany pedagogů nechce házet klacky pod nohy jak dětem, tak rodičům, takže poprosím, buďte spolupracující rodiče, protože to je to, co potřebujeme ve školství. Ne, aby každý měl patent na školství, co mají ty učitelé dělat, ale myslím si, že tohle je takový poselství, takže choďte do školy rádi a zcela jistě se mějte pěkně.
1: Já vám děkuju za návštěvu nás v rádiu a držím palce, ať se daří.
2: Já vám moc krát děkuju za pozvání a mějte se fajn.
1: Naším hostem byl držitel ocenění Zlatý středočeský AMOS 2026 Petr Paták, který zároveň letos kandiduje do Senátu za volební obvod číslo 30 Kladno.
3: Relax Radio Kladno 92,3 FM.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 16. září. Tento den roku 1908 založil William Durant firmu General Motors. O 30 let později se uskutečnila československá premiéra kresleného filmu z dílny Walta Disneyho Sněhurka. Roku 1952 se narodil rockový kytarista Ron Blair z kapely Tom Petty and the Heartbreakers. Ročník 1956 je americký herec Mickey Rourke. O 16 let dříve přišel na svět český herec Petr Čepek. Zemřel 20. září 1994.
1: Tak si chlapky pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
0: Roku 1925 se narodil americký bluesový kytarista B.B. King. Ročník 1963 je v Chicagu narozený zpěvák Richard Marx. Ve stejný rok Beatles vydali single She Loves You. Roku 1978 zabilo v Iránu zemětřesení o síle 7,7 stupně Richtera 25 000 lidí. Roku 1970 v Londýně naposledy veřejně vystoupil Jimi Hendrix. O 7 let později zahynul při autonehodě Mark Bolan, lídr T-Rex. Bylo mu 29 let. Roku 1983 přesídlil do Spojených států Rakušan Arnold Schwarzenegger, herec a politik. O rok později měl v televizi premiéru seriál Miami Vice. Roku 1956 se narodil mák a kouzelník David Copperfield. O dva roky později potom český písničkář Robert Křesťan. Roku 1979 vydali Sugar Hill Gang podle mnohých historicky první rapový single Rappers Delight.

0: Diamond Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Datart uvádí Dny Marianne.
3: Dny Marianne, jo.
2: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za mou chviličku máme pro vás nové zprávy. Já mám dopravní upozornění pro vás, kdo jedete po Karlovarce, po D6 do Prahy. Pozor, kilometr před Prahou se stala vážná nehoda. Je to v úseku průmyslové zóny Hostivice ve směru na Prahu.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 9 hodin, 2 minuty.
1: Berounští profesionální hasiči slaví kulatiny a nová bezpečnostní kampaň cílí na mladé chodce. Přinášíme další zprávy a jsme rádi, že si je nenecháte ujít. Krásný den.
2: Relax Radio.
1: Zítra si připomeneme již 70. výročí založení sboru berounských profesionálních hasičů. Při této příležitosti se na Husově náměstí uskuteční bohatý program pro veřejnost a u Pražské brány bude slavnostně zahájena venkovní výstava věnovaná historii profesionálních hasičů v Berouně. Také budou probíhat ukázky jako například požární útok či vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Počítejte tak na náměstí s omezením dopravy. Kladenská nemocnice získala nový specializovaný přístroj, více už mluvčí Zbyněk Boublík.
3: Lékaři oddělení centrálního a urgentního příjmu oblastní nemocnice Kladno mají k dispozici nový mobilní ultrazvuk. Přístroj v hodnotě 1 379 400 korun nemocnice pořídila díky finančnímu daru statutárního města Kladna. Moderní systém lze podle potřeby přesouvat přímo k pacientům a využívat při vyšetřování akutních zdravotních obtíží. Nový ultrazvuk byl na urgentním příjmu předán ve čtvrtek 10. září dopoledne. Součástí přístroje jsou tři vyšetřovací sondy, které lékařům umožní zobrazit srdce a cévy, orgány dutiny břišní i tkáně uložené blízko pod povrchem těla.
1: Rozhlédnout se, sundat sluchátka nebo stlumit jejich hlasitost a teprve potom přecházet přes silnici. Tato základní pravidla připomíná chodcům kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy. Cílí primárně na mladé ve věku 11 až 19 let a ode dneška se s ní budou setkávat ve vozech pražské MHD, na sociálních sítích nebo ve školách. Kampaň představil Petr Tomčík, ředitel organizace ROPID, která koordinuje pražskou veřejnou dopravu. Ministerstvo dopravy oznámilo, že společnost RegioJet byla vybrána pro provoz rychlíkové linky R10 Praha Hradec Králové Trutnov. Žluté vlaky by zde měly začít jezdit od prosince 2028. RegioJet v soutěži nabídl provoz za 70 korun 40 haléřů za vlakový kilometr. Oproti současné úhradě 246 korun 80 za vlakový kilometr jde o výrazně nižší částku. Nová smlouva tak může státu během šestiletého období přinést úsporu téměř 2 miliony. Miliardy korun a to bez započtení inflace.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. V dnešním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Jejich soupeř se v minulé sezóně stal arménským šampionem.
2: Relax Radio. Časí.
1: Bude oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer se na většině území kraje vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. V závěru období začnou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše a těším se už brzy na slyšenou.
0: Nevěšně neutíkej, ta bílá ti sluší.
1: Děkuju.
0: Ta bílá ti sluší je název písničky Marka Ztraceného.
1: Ty jsi tak upřímnej dneska po ránu.
0: Když jsi se vdávala, tak jsi měla bílé šaty?
1: Měla, no. První jo, druhý ne, třetí jo.
0: Jo, takhle asi. Marek Ztracený.
2: Ta bílá ti sluší. Relax Radio. Dan Adam. Eva Bíbová. Relax. Relax Radio.

Posloucháte Radio Relax a máme tu dopolední Café Time s Terkou. Dnes máme středu 16. září a svátek nám slaví Ludmily. Nezapomeňte na ně, popřejte jim. A taky máme den sbírání kamenů, takže pokud vaše děti dnes budou sbírat kameny, znamená to, že budou oslavovat dnešní mezinárodní den. Taky má dneska narozeniny Stanislav Hložek, anebo David Copperfield, anebo taky Nick Jonas. Takže pro dnešní den nezapomeňte na nikoho, kdo slaví, a vyslavte s námi na Relaxu.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrod z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.

0: Na rádiu Relax nám v čase 9 hodin 27 minut dohrál Aloe Black s písničkou I Need Dollar. Jestli potřebujete taky nějaký dolar, tak se můžete přihlásit na netradiční soutěž, která se bude konat v Japonsku. Můžete totiž jako výherce získat až 300 tisíc korun. O jaký netradiční turnaj, o jakou soutěž se jedná, tak to se samozřejmě dozvíte za malou chvilku. A taky vám poskytnu informace o dopravě, tak zůstaňte s námi a poslouchejte Radio Relax.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio@relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na D1 je dopravní nehoda osobního a nákladního automobilu. Určitě se na místě zdržíte, no a kdybyste měli nějaké informace o dopravě, tak nám je dejte vědět. My aktuálně tady vidíme, že Praha je hodně zasekaná a těch dopravních nehod je tam spoustu, takže jestli se pro dnešek můžete Praze vyhnout, tak to radši udělejte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

Tokiu se chystá turnaj, ve kterém nepůjde o běh, sílu ani rychlé reflexy. Tady se bude totiž soutěžit ve spaní. Japonská firma Koala pořádá 5. října spánkový turnaj, kde si soutěžící rozdělí výhru 2,22 milionů jenů, což je tedy zhruba 300 tisíc korun. Během 90-minutové sleep battle, což znamená spacího turnaje, budou zařazeni mezi různé kategorie a bude se měřit hloubka spánku, jeho kvalita, stabilita i to, jak rychle usnete. No, aby to nebylo tak jednoduché, tak je čekají i nečekané rušivé momenty, které prověří, kdo zvládne zůstat v klidu. Přibližně 60 dospělých se utká ve 3 různých závodech. Máte okolo sebe někoho, koho byste na tento turnaj mohli přihlásit? Já teda určitě jo a myslím si, že odkaz na tento turnaj přepošlu. Tak třeba přepošlete taky.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda gamerům.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V Praze v ulici Makovského je dopravní nehoda, a to osobního automobilu a tramvaje. Takže si dejte pozor, určitě tam blokují průjezd z obou stran. Pak tady máme na D6 velmi silný provoz od 2. až do 1. kilometru ve směru na Prahu, tak tam se zdržíte, s tím určitě počítejte. No a velká kolona je na Pražském okruhu ve směru na D1 od 23. kilometru do 16. kilometru. Tam se zdržíte zhruba na půl hodiny. Tak s tím prosím počítejte a samozřejmě jezděte opatrně.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
3: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Máme 10 hodin, 1 minutu k tomu a na Rádiu Relax vám přinášíme zprávy.
1: Kladenští rytíři se představí ve Vítkovicích pod taktovkou nového trenéra a Česko nabídne Bulharsku letouny Skyfox. Přinášíme podrobnosti ve zprávách a jsme rádi, že si je nenecháte ujít.
2: Relax Radio.
1: Jízda bez osvětlení, dva mladíci na jednom kole nebo konflikt cyklisty s dětmi před základní školou. Podobné případy v poslední době řešili kladenčtí strážníci. Kolo sice patří mezi oblíbené dopravní prostředky, ani jeho řidiči ale nejsou v silničním provozu bez povinností. Městská policie Kladno proto zve malé i velké cyklisty na preventivní akci s názvem Bezpečně na kole 2026. Uskuteční se zítra od 15 hodin na dopravním hřišti v Brianské ulici. V souvislosti s úterní policejní razí v Nymburce bylo zadrženo celkem 5 osob. Policisté měli kromě nymburské radnice zasahovat i ve firmě Vodovody a kanalizace Nymburk. Konkrétně měli prohledat kancelář Tomáše Macha, který kromě funkce starosty zastává i pozici druhého místopředsedy představenstva firmy. Nikdo ze zadržených nebyl obviněn a všichni byli po provedení úkonů propuštěni. Potvrdilo to vrchní státní zastupitelství. Česko nabídne Bulharsku 8 nových letounů Skyfox společnosti Aerovodochody. Před odletem do Bulharska to řekl premiér Andrej Babiš. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček doplnil, že delegace jede uzavřít i kontrakt na prodej českých elektrobusů. V podnikatelské misi 50 zástupců českého biznisu je také řada firem z obranného průmyslu, dodal Havlíček. Babišovým cílem je také přesvědčit bulharského premiéra Rumena Radeva o nutnosti odložit systém emisních povolenek ETS2 a přerušit ETS1. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informovala dnes služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních, což je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních více, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců navíc naznačují, že díra se bude v druhé půlce září nadále rozšiřovat.
2: Sport.
1: Po úterní předehrávce Karlových Varů s Třincem se dnes odehraje úvodní kolo nové sezóny hokejové extraligy. Pardubice zahájí cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem, stejně jako na startu minulého ročníku přivítá Dynamo doma v derby Hradec Králové. Druhý největší favorit soutěže Sparta se představí v Olomouci, Brno na ledě Litvínova. Premiéru na kladenské střídačce vyhlíží bývalý kouč reprezentace Radim Rulík. Rytíře čeká zápas ve Vítkovicích.
2: Relax Radio.
1: Středa nabídne oblačno až polojasno. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer se na většině území kraje vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. V závěru období začnou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Čtvrtek pak přinese ochlazení s teplotami kolem 20 stupňů a den téměř bez srážek.
0: Takže to zítra vypadá, že bychom měli vyrazit na houby. Je to tak?
1: Ideálně. A rostou, vím to z vlastní zkušenosti.
0: Mně to je úplně jasný. Jak jsme říkali, dneska slaví narozeniny Nick Jonas. Tak si dáme Jonas Brothers a jejich písničku X na Rádiu Relax. Tak zůstaňte s námi a krásnou středu.
2: Relax Radio.
3: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
3: Relax.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Eva Bíbová.
3: Eva Bíbová.
2: Relax.
3: Relax Radio.

0: O ženách se často říká, že jsou velmi prozíravé a že umí téměř vždycky myslet až za roh. No, mám tady pro vás jeden takový průzkum od firmy OnePoll a na základě čeho ten průzkum je dělaný a jaké jsou jeho výsledky, tak to se dozvíte už za malou chvilku. Myslím si, že to bude zajímat muže i ženy. Tak pozorně poslouchejte dál Radio Relax. Teď už Miraj a Ema Drobná s písničkou Promiň.
1: Café Time. Relax Radio.

O mužích se říká, že více ve vztahu podvádějí, ale podle průzkumu OnePoll má polovina dotázaných žen v hlavě záložního partnera. Ze vzorku 1000 žen jich 50% přiznalo, že kdyby jejich současný vztah nevyšel, věděli by, na koho se případně obrátit. Nejčastěji má jít o bývalé partnery, kolegy z práce nebo třeba známé z fitka. Výsledek samozřejmě neznamená, že se všichni snaží odejít nebo zbalit si kufry, ale spíš ukazuje, že vztahové co kdyby scénáře má v hlavě víc lidí, než by asi bylo úplně potřeba. Ale dámy, hoďme všechno za hlavu a pojďte mi říct, jestli máte taky nějakého záložního partnera. Napište mi na 606-736-736 a může to být i někdo, kdo není úplně dosažitelný. Pokud je to pro vás třeba nějaký herec, na kterého si už dlouho brousíte zuby, tak klidně to mi pošlete. A když se přiznáte, kdo mi to poslal, tak to třeba můžeme říct i tady v éteru. Rela.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Datart uvádí Dny Marian.
3: Dny Marian, jo.
2: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Pepo, vstávej.
6: Nemusím.
5: Pepo, už je 8, vstávej.
6: Nemusím.
5: Je pátek, Pepo.
6: Nemusím.
5: Musíš už jít.
6: Nemusím.
7: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.

0: Radio Relaxa, my se dnes dopoledne tady bavíme o tématu žen a jejich záložních plánů. Primárně se jedná o záložní plán v podobě některého z jiných mužů než toho, co máte doma. Přišli mi tady od vás zprávy. Já kdybych se s manželem rozvedla, tak můj záložní plán je už několik desítek let Brad Pitt. Manžel o tom ví, Monča. Tak je důležité, že i manžel o tom ví a že ví, s kým se má vlastně rovnat a s kým má soupeřit, takže předpokládám, že se snaží vypadat jako on a ve všem ho předčít, aby si nešla za svým záložním plánem. A tady máme zprávu. Na základce jsem do třídy chodila s Jakubem, který se mi velmi líbil, dokonce jsme spolu chvíli chodili. Dnes nevím, jestli bych ho ani poznala a tolik by se mi líbil, ale občas na něj myslím V. Tak jestli je tady nějaký Jakub, který myslí na někoho, kdo má iniciály V, tak třeba to tady dáme dokupy. Každopádně, pokud i vy, ženy, ostatní máte nějaký záložní plán, tak mi napište na 606 736 736.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila Klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila Klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Dnes na Rádiu Relax řešíme, že téměř 50% žen má v hlavě nějakého záložního partnera, za kterým by šla, kdyby jí náhodou její aktuální vztah nevyšel, nebo na něj dokonce myslí s tím, že je sama a ráda by ho měla. Mám tady od vás zprávy. Toho, kterého bych chtěla za každých okolností, mám už doma. Lenka. To zní moc hezky. A tuším, že není úplně potřeba v takovémto vztahu mít nějaký záložní plán, ale samozřejmě to tady bereme trošku s nadsázkou. Už jsme se tady bavili i o tom, že někdo má jako záložní plán Breda Pitta. Pak tady mám ještě jednu zprávu. Můj záložní plán je kocour Max, s ním to spolu už zvládneme. Hezký den do relaxu, Eva. Evy, mám to stejně. Taky mám doma kočku a na ní se obracím ve všech potřebných variantách. Tak jestli vy máte nějaký záložní plán, chcete nás třeba pobavit, tak napište na 606 736 736. Krásné středeční dopoledne.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: 11 hodin a 1 minuta k tomu, to je přesný čas.
1: Začíná Evropský týden mobility a bílý balet se bodově dotáhl na katalánského rivala. Přinášíme podrobnosti. Pěkný den.
2: Relax Radio.
1: 4,4 milionu korun by mohlo město Rakovník poskytnout na realizaci severní terénní tribuny v areálu SK Rakovník. Zastupitelé schválili příslib dofinancování projektu v případě, že klub získá dotaci od Fotbalové asociace České republiky v rámci programu Hřiště pro budoucnost. Ve Slaném se od roku 2023 opravilo 7 kilometrů chodníků. Tady je starosta Martin Hrabánek.
3: Chodníky jsme opravili v centru, na sídlišti i v místních částech. V každé lokalitě se přitom používá jiný povrch. V centru dominuje kamenná dlažba a mozaika, jinde zámková dlažba či asfalt. Vybrané úseky chodníků se navíc mění na bezbariérové.
1: Evropský týden mobility probíhá ode dneška do 22. září a letos se do něj zapojují také Louny. Připraveny jsou dvě ranní akce zaměřené na veřejnou dopravu, bezpečnou cestu dětí do škol a podporu aktivního pohybu po městě. V roce 2025 se akce zúčastnilo přes 2700 měst a obcí ve 46 zemích Evropy i mimo ní. Hlavní město slavnostně zprovoznilo propojovací komunikaci Lochkov-Slivenec. Téměř 2,5 kilometru dlouhá stavba vznikala přestavbou staveništní komunikace, která byla součástí výstavby Pražského okruhu. Projekt výrazně sníží dopravní zátěž a zvýší bezpečnost v obou městských částech. Zároveň nabídne řidičům rychlejší a pohodlnější průjezd oblastí.
2: Sport.
1: Fotbalisté Realu Madrid vydřeli v předehrávce 6. kola španělské ligy výhru 3-2 nad Elche a v neúplné tabulce se bodově dotáhli na vedoucí Barcelonu, která má ale zápas k dobru. Gólem v nastavení favorita od druhé ztráty bodů v sezóně zachránil SP. Uspěla i Valencie, která zareagovala na změnu trenéra první výhrou ročníku. Pod vedením dočasného kouče Oscara Sancheze zvítězila na hřišti Alavésu 1-0 a odpoutala se ze dna tabulky. Tam naopak spadlo Elche.
2: Relax Radio.
1: Dnešním dnem nás doprovodí oblačná až polojasná obloha, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer se na většině území kraje vyskytnou přeháňky, lokálně i bouřky. V závěru období začnou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší dnešní teploty je 23 až 26 stupňů Celsia. Čtvrtek nabídne oblačno až polojasno bez srážek s nejvyššími teplotami mezi 19 až 21 stupni.
0: Evi, my tady v dopoledním Café Timeu dnes probíráme, že téměř 50% žen má některého ze záložních partnerů v hlavě už vymyšleného. Ještě než se vůbec začne rozcházet nebo něco podobného. Já vím, že ty máš šťastné manželství, ale i tak, kdybychom to vzali s nějakou nadsázkou, ty jsi z fotbalového světa, a tak jestli jako někdo teda, kdyby ti nevyšlo manželství,
4: myslíš, za kým jako by Ronaldo třeba, nebo tak,
0: hele,
4: to asi ne, já jsem si už vybrala a já bych to ráda takhle dožila, když
0: to
4: by
0: chápu,
4: to šlo.
0: To chápu, to je dobře, to je hezká myšlenka. Tak o ní zůstaneme a vy zůstaňte s námi taky. Life od Hathaway, hit 90. let, už za malou chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Eva.

0: Posloucháte Rádio Relax a my se podíváme za malou chvilku do polské zoo. Je tam takový unikátní případ dvou krokodýlů. O co konkrétně se jedná, se samozřejmě dozvíte už za malou chvilku. Taky pro vás budeme mít informace o dopravě, tak pokud se někam chystáte, tak pozorně poslouchejte. Teď už California Lullaby na Rádio Relax.
1: Relax. Café time. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
2: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
4: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90. A květák kus za 26,90. Penny.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dopravní komplikaci máme u Lipčic nad Vltavou. Je tam dodávka, která blokuje provoz, tak si dejte pozor, pokud právě projíždíte okolo Kralup a Lipčic nad Vltavou. Taky máme spoustu zdržení na D5 při příjezdu do Prahy, tak v obou směrech si dejte pozor a počítejte se zdržením. Kdybyste měli jakékoliv další informace o dopravě, tak nám je neváhejte dávat vědět na naší linku řidičů Rádia Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Jdeme se podívat do slibované polské zoo. Je tam takový unikátní příběh dvou krokodýlů, Hector a Luisa. To jsou dva krokodýly v polské zoo a ti se páří už od roku 1973, ale za celou dobu nikdy neměli žádná mláďata, přestože se o rozmnožení pokoušejí téměř 50 let. Pracovníci zoo a odborníci proto nakonec provedli testy, aby zjistili, proč se jim nedaří rozmnožit. Výsledek byl překvapivě úplně jednoduchý. Hektorův penis je příliš malý na to, aby dokázal oplodnit Luisy na vajíčka. Navzdory tomu spolu Hector a Luisa údajně zůstali po celou dobu jako pár a dokazují tak, že ani téměř po 50 letech bez úspěchu to je úplně v pořádku a jejich vztah neskončil a i tak zůstávají spolu. Tak ani vy nezoufejte a jestli máte takového oddaného partnera, který se stále a stále snaží a stále je s vámi, tak to vám samozřejmě přeju a gratuluju.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Celosvětově známý rapper Eminem a jeho dcera Hailey Jade údajně udělali významný krok na podporu rodin a školáků. Podle příběhu mají ve 103 školách uhradit nezaplacené účty za školní obědy v hodnotě víc než 700 tisíc dolarů. Díky tomu mají hodně rodin získat finanční úlevu a děti mohou dál dostávat školní obědy bez obav a bez nezaplacených dluhů. Takhle. Pro děti to znamená víc než jenom to, je to pro ně méně starostí a můžou se tak víc soustředit i na školu. Tak za mě je super, že když už někdo má nějaké finance, takže pomáhá i ve světě. Děláte to i vy? Pomáháte ostatním, když máte ty možnosti?
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Krásné poledne, posloucháte Rádio Relax a je čas na zprávy.
1: Je poledne, středa 16. září a my vám k obědu servírujeme další porci aktuálních informací. Těší nás, že jste s námi.
2: Relax Radio.
1: Úplný zákaz pyrotechniky se rozšíří na 35 z 57 městských částí Prahy. Zastupitelstvo hlavního města schválilo novelu obecně závazné vyhlášky, která umožňuje městským částem zakázat pyrotechniku na celém svém území po celý rok, včetně Silvestra. Jak se projevily prázdniny na nezaměstnanosti, nám řekne ředitelka Krajského úřadu práce v Příbrami Martina Beránková.
3: Srpen byl ve Středočeském kraji ve znamení postupného doznívání sezonních prací, zejména v zemědělství a cestovním ruchu. Ve druhém prázdninovém měsíci se nezaměstnanost ve Středočeském kraji mírně zvýšila a dosáhla hodnoty 4,3%. Počet uchazečů o zaměstnání vzrostl na 43 085 osob, což znamená, že v evidenci Krajského úřadu práce přibylo 764 nových uchazečů.
1: Stáčírna přírodní minerální vody v Očihově na Podbořansku hledá nového majitele. Cena za objekt s výrobní linkou a 42 metrů hlubokým vrtem je 12,6 milionů korun. Zdejší hydrogen uhličitá voda pochází ze zdroje v Doupovských horách a chemickým složením připomíná minerálky Praga, Hanácká kyselka nebo Ondrášovka. Modely umělé inteligence si při vzájemné komunikaci začínají vytvářet vlastní jazykové výrazy a zkratky, kterým lidé rozumí jen obtížně. Podle nového výzkumu se autonomní AI agenti během několika dní společné práce začaly domlouvat na nových významech slov a vytvářet vlastní komunikační pravidla. To může ztížit dohled nad jejich chováním.
2: Sport.
1: Hvězdný fotbalista Lionel Messi byl poté, co před dvěma týdny oficiálně oznámil konec reprezentační kariéry, povolán k poslednímu rozlučkovému zápasu za argentinský národní tým. Prezident Národní asociace AFA Claudio Tapia dnes uvedl, že dlouholetého kapitána pozval na přípravný duel 6. října proti Beninu v Buenos Aires.
2: Relax Radio. Počasí.
1: Středa nabídne oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer se na většině území kraje vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. V závěru období začnou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Čtvrtek potom přinese ochlazení s teplotami kolem 20 stupňů a den téměř bez srážek.
0: Tak si můžeme vybrat, jestli bude teplo a déšť, nebo jestli bude zima
4: jasný,
0: a bez deště. Jasný,
4: polojasno, místy přehánky.
0: Čeká nás vlastně úplně všechno, ale tak to má být. Jsme tady v tom mírném pásu, tak každý si tu přijde na své. A určitě si přijdete na své i v rámci hudby, protože vám nabízíme spoustu novinek, ale k tomu taky hit 90. let, Two Princess. Tak jestli se dneska cítíte jako princezny, tak je to písnička pro vás.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

14. svatováclavské slavnosti na hradě Okoři se budou konat v sobotu 19. září od 10 do 18 hodin. Těšit se můžete na královský rytířský turnaj, taneční a divadelní představení a chybět nebude dobové tržiště. Připraven je i zábavný program pro děti. Taky tady máme akci na neděli 20. září od 11 hodin na náměstí Sýtná v Kladně. Městská knihovna Kladno vás zve na třetí ročník akce Zažít Sýtnou jinak. Můžete se pobavit s kladenskými sousedy, posedět, zaspívat si a dát si něco dobrého na zub. Na programu bude i hudební vystoupení, rukodělné trhy, literární koutek a spousta dalších aktivit. Tak to je náš tip na víkend, tak si zapište do diáře a nezapomeňte dorazit. Já vám přeju krásnou středu a za chvilku se na vás bude těšit už Honza Ladra. Relax.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 16. září. Tento den roku 1908 založil William Darent firmu General Motors. O 30 let později se uskutečnila československá premiéra kresleného filmu z dílny Walta Disneyho Sněhurka. Roku 1952 se narodil rockový kytarista Ron Blair z kapely Tom Petty and the Heartbreakers. Ročník 1956 je americký herec Mickey Rourke. O 16 let dříve přišel na svět český herec Petr Čepek. Zemřel 20. září 1994.
1: Tak si plátky pojedem se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
0: Roku 1925 se narodil americký bluesový kytarista B.B. King. Ročník 1963 je v Chicagu narozený zpěvák Richard Marx. Ve stejný rok Beatles vydali single She Loves You. Roku 1978 zabilo v Iránu zemětřesení o síle 7,7 stupně Richtera 25 000 lidí. Roku 1970 v Londýně naposledy veřejně vystoupil Jimi Hendrix. O 7 let později zahynul při autonehodě Mark Bolan, lídr T-Rex. Bylo mu 29 let. Roku 1983 přesídlil do Spojených států Rakušan Arnold Schwarzenegger, herec a politik. O rok později měl v televizi premiéru seriál Miami Vice. Roku 1956 se narodil mák a kouzelník David Copperfield. O dva roky později potom český písničkář Robert Křesťan. Roku 1979 vydali Sugar Hill Gang podle mnohých historicky první rapový single Rapper's Delight. Relax.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
10: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax rádio.
1: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz. Relax Radio.

0: Je tu přesně 13. hodina, Eva Bíbová naproti mě, pojďme na zprávy.
1: Na stole je zákaz sociálních sítí a online her pro děti mladší 13 let a ústečtí záchranáři mají 17 nových sanitek. Podrobnosti ve zprávách, pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Ústecký kraj pokračuje společně se zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje v rozsáhlé modernizaci vozového parku. Záchranáři získali dalších 17 moderních sanitních vozidel, vybavených nejnovější zdravotnickou, transportní a komunikační technikou. Celková hodnota sanitek činí téměř 82 milionů korun, včetně DPH. Nové sanitní vozy budou sloužit na výjezdových základnách napříč celým Ústeckým krajem. Ve Slaném funguje bezplatná právní poradna. Bližší informace pro nás má starosta města Martin Hrabánek.
3: Obyvatelé města mohou se svými problémy v předem ohlášených termínech přijít na radnici. Nejbližší taková možnost bude 14. října. Potřeba je ale předem se objednat.
1: Pražská vodohospodářská společnost zahájí 1. října rekonstrukci a modernizaci stávající vodní linky ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Investice ve výši 4,79 miliardy korun bez DPH patří k největším projektům hlavního města Prahy v oblasti ochrany životního prostředí a modernizace technické infrastruktury za poslední desetiletí. Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí, online her a chatbotů pro děti mladší 13 let a možnost účtu pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů, oznámila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v dnešním projevu ve Štrasburku. Zdůraznila, že chce, aby se rovněž změnilo základní pravidlo. Platformy budou muset dokázat, že jsou bezpečné. Příští sezóna Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Vedení seriálu dnes na webu oznámilo, že ročník 2027 začne v polovině března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
1: Obloha zůstane oblačná až polojasná a odpoledne a večer se na většině území kraje vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. V závěru období začnou o severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Čtvrtek nabídne oblačno až polojasno bez srážek s nejvyššími teplotami mezi 19 až 21 stupni. Zprávy jsou u konce a slovo si bere jak jinak než skvěle naladěný Honza.
0: Skvěle naladěný, ale taky pěkně špinavý. Všimla jsi z toho, jak mám tady všude černotu? Takhle
1: no,
0: jako,
1: nevšimla, co jsi dělal.
0: To je černá barva, já jsem dneska natíral černou barvou dopoledne.
1: No prostě
0: a mám
1: mě,
0: to úplně všude. A malá naše dcera říkala, že vypadám jako čert.
1: Komíník.
0: No tak dneska bude s váma vysílat čert Honza Ladra. Ale skvělá muzika samozřejmě. Ed Sheeran, Slow the Hill, už za chvilku na relaxu, hezké odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Eva Bíbová. Relax. Relax.

0: Posloucháte Radio Relax a pojďme otevřít dnešní téma ve Fresh Timeu. Dnešní téma zaměříme na zuby. Zuby jsou fascinující částí našeho těla, které nám slouží nejen ke žvíkání, ale také jako důležitý historický indikátor. První historické doklady o péči o zuby pochází z doby před 5000 lety, kdy lidé používali kameny a taky kosti jako nástroj na čištění zubů. To se mi zdá hodně krutý. Ale samozřejmě doba se změnila, ale stále je samozřejmě nutné o svůj chrup pečovat. No a tak otázka takhle ve středu odpoledne na vás relaxáci zní, kolikrát za den si čistíte zuby. Protože čištění zubů dvakrát denně nemusí být vždy to nejlepší řešení. Kvalita je totiž víc než kvantita, ale to dneska všechno společně rozebereme. Takže kolikrát si za den vyčistíte zuby? 606 736 736 a od nás další odpolední muzika. Tak hezký poslech.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax. Relax.

0: Ladra a od dětství nám zubaři i rodiče opakují, že správná péče o chrup začíná u čištění zubů dvakrát denně, ráno a taky večer. Tento návyk se stal zlatým standardem dentální hygieny a teď otázka, jak dlouho. Tak ani minutu, ani dvě, ani tři. Zuby bychom si měli čistit tak dlouho, dokud nejsou čisté. A jak to tedy poznáme? Předtím, než si jdeme čistit zuby, zkuste přejet jazykem po zubech. Jsou takové, že to spíš drhne. Po vyčištění zubním kartáčkem a mezizubním kartáčkem by zuby měly být hladké. Tak si můžete ověřit, že máte správně a perfektně hlavně vyčištěno. Říkáte si, to asi každý dělá takhle, že si zuby čistí dlouho. No tak ne, přátelé. Podle průzkumu si průměrný člověk čistí zuby jen 45 až 70 sekund denně, což je opravdu hodně málo. A hlavně čistit zuby, to je činnost, která by se měla odehrávat v koupelně, u umyvadla. A měli byste tomu opravdu věnovat všechen ten čas, všechno to soustředění na to čištění. Protože nevím, jak to máte vy, pánové, u vás doma, ale má partnerka si čistí zuby stylem, že vezme kartáček a teď najednou vidím, jak vychází z té koupelny, najednou s kartáčkem v puse chodí po domě a uklízí k tomu ještě. Takhle si myslím, že si ty zuby pořádně nevyčistí.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo Krema instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěschovám s

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tohle byla Katy Perry a teď je dopravní hlášení z Prahy Západ. Pokud se chystáte z Kralup nad Vltavou vyrazit směr Tursko, tak silnice mezi Kralupy a Turskem je tam dopravní nehoda, nehoda osobního auta, tak s tím řidiči počítejte.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

Golding. Za chvilku 14. hodina, další odpolední zprávy. A teď zprávy ze světa showbiznesu. Ed Sheeran má totiž momentálně docela nečekaný problém. Z jeho turné totiž postupně zmizeli úplně všichni, kteří s ním měli vystupovat. Nejdřív skončil Macklemore, který byl vyřazen z americké části turné po svých politických vyjádřeních. No a pak přišla najednou řetězová reakce. Z dalších koncertů odstoupili třeba Lucas Graham a další. A nakonec odešla i skupina Boyega, která s Edem Sheeranem hrála už víc než 10 let a podílela se třeba i na některých jeho hitech. Tito hudebníci své rozhodnutí zdůvodnili Macklemorovým vyřazením a odmítli pokračovat v hraní na stadionech s Edem. No tak Ed Sheeran tak pokračuje dál, samozřejmě, ale bez předskokanů a bez své doprovodné kapely. A teď pozor, ono to vlastně není až zas taková tragédie, protože co si budeme, jestli jste někdy viděli koncert Eda Sheerana, tak Ed je zvyklý velkou část koncertu odehrát právě sám s kytarou a jen looprem. Takže vypadá to, že Ed Sheeran konečně poznal pravou podstatu solového umělce. Solo totiž znamená, že jste na to fakt solo.

0: kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: 14.00, to je přesný čas, posloucháte Radio Relax, Eva Bíbová nasazuje sluchátka a jdeme na zprávy. Evičko, všechno v pořádku?
1: V pořádku, jdeme na to. Kladno chystá preventivně bezpečnostní akci pro cyklisty a zítřek nabídne ochlazení, ale bez deště. Vítejte u odpoledních zpráv na Relaxu, jsme rádi, že středeční odpoledne trávíte s námi.
2: Relax Radio.
1: Jízda bez osvětlení, dva mladíci na jednom kole nebo konflikt cyklisty s dětmi před základní školou. Podobné případy v poslední době řešili kladenští strážníci. Kolo sice patří mezi oblíbené dopravní prostředky, ani jeho řidiči ale nejsou v silničním provozu bez povinností. Městská policie Kladno proto zve malé i velké cyklisty na preventivní akci s názvem Bezpečně na kole 2026. Uskuteční se zítra od 15 hodin na dopravním hřišti v Brianské ulici v Kladně. Až 4,4 milionu korun by mohlo město Rakovník poskytnout na realizaci severní terénní tribuny v areálu SK Rakovník. Zastupitelé schválili příslib dofinancování projektu v případě, že klub získá dotaci od Fotbalové asociace České republiky v rámci programu Hřiště pro budoucnost. Středočeský kraj chce jednat s ředitelstvím silnic a dálnic o zachování dvou lávek nad dálnicí D6 u Velké Dobré na Kladensku. Lávky jsou kvůli špatnému technickému stavu zavřené. Podle kraje jsou ale důležité pro pěší a cyklistické spojení Velké Dobré s Družcem a okolím. Krajští radní souhlasili s tím, že hejtmanství požádá silničáře o jejich zachování. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest budou i letos provázet přísná bezpečnostní opatření. Na areál slavností budou dohlížet desítky policejních kamer a dalšími budou pořadatelé sledovat dav kvůli možnému návalu. Na tiskové konferenci to dnes oznámil viceprezident bavorské policie Christian Huber. Dodal, že německým policistům budou také letos pomáhat kolegové z Česka.
2: Sport.
1: Brankáře, který nastoupí v základní sestavě a dá gól, viděla o víkendu celá republika 17krát. Jeden z těch 17 se jmenuje Valdemar Fiala a hrál v Kačici za Bčko Baníku Švermov, které tam vyhrálo 3-2. Fiala stál v brance a v 29. minutě vstřelil gól do sítě soupeře. U Švermova nic výjimečného. Za posledních 5 sezon nastoupil v 80 zápasům a 48 z nich odchytal, ve 32 z nich hrál v poli. Své zkušenosti předává dětem jako trenér kategorie U10 druholigového fotbalového klubu SK Kladno. Pozítří oslaví 43. narozeniny, tak přejeme za redakci Rádia Relax všechno nejlepší.
2: Relax Radio.
3: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Středeční odpoledne bude oblačné až polojasné a odpoledne večer se v většině území kraje vyskytnou přeháňky, lokálně i bouřky. V závěru období začnou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Čtvrtek nabídne oblačno až polojasno bez srážek s nejvyššími teplotami mezi 19 až 21 stupni. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Těším se brzy naslyšenou a teď už pokračuje Honza.
0: A pokračuje i další odpolední muzika, třeba Dua Lipa. Tohle musíš jít mezi 14. a 15. na Relaxu.
3: Relax Radio.
2: Honza Ladra. Eva Bíbová.
3: Relax.
2: Relax Radio.

Tohle byla zpěvačka Dua Lipa, kterou, když byla malá a chtěla zpívat ve školním sboru, tak ji podle dostupných životopisných zdrojů odmítli. A to právě kvůli tomu, že měla příliš nízký hlas. Dnes je právě její hlubší hlas jedním z jejich poznávacích znamení. Důležité je, že to nevzdala a šla si za svým snem zpěvačky dál. No a takhle to dopadlo. Teď ji slyšíme i v éteru Rádia Relax. Možná pro někoho také i inspirace. No a když už mluvíme o muzice, dnes večer hit paráda Relaxáda. Takhle to vypadá na prvním, druhém a třetím místě, ale vy jste opět vašimi hlasy s tím pořadím tak trošku zamíchali a kolega Aleš Švarc, který právě moderuje hit parádu Relaxádu, tak dnes večer její premiéře představí, kdo je pro tento týden na prvním místě. No a taky samozřejmě přidá 4 novinky tohoto týdne.

0: Adonis, Cherry on Your Cake.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů relax.

0: středeční odpoledne v plném proudu a dnes, když zazpomínáme na dnešní ráno, tak dnes po ránu to zase na silnicích bylo pěkně veselé. Na D6 to před Prahou stálo a nejen tam, tak si možná asi v tom autě říkáte, když jedete ráno do práce, že těch aut je sakra nějak hodně, že je na českých silnicích stále těsněji. No tak tady máme i čísla. Počet osobních aut se letos vyšplhá možná až přes hranici 7 milionů. Jen za první polovinu roku přibylo téměř 85 tisíc vozidel. K 30. červnu 2026 bylo v Česku registrováno 6 940 271 osobních vozidel. Do magické sedmičky tak chybí už jen 59 729 aut a podle aktuálních dat je velmi pravděpodobné, že hranici překonáme tedy ještě letos. Tak tedy pojďme na další odpolední otázku v rámci dnešního Fresh Timeu. Kolik aut má schválně vaše domácnost? Protože jedno auto má kolem 51% domácností. Dvě auta 17% domácností, tři a více aut pak 4% domácností. 606-736-736 studiová linka, tak tedy relaxáci, jaký máte vy vozový park?
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme kouknout společně na dálnice. Na D8, pozor, na 46. a 5. kilometru ve směru Ústí nad Labem. Je tam dopravní nehoda střed dvou osobních vozidel, na místo už jede policie. D11, 63. kilometru ve směru na Hradec Králové, neprůjezdný aktuálně levý jízdní pruh, je tam nějaký předmět na vozovce. A D1 na 301. kilometru ve směru na Brno, porouchané vozidlo, je tam osobák s vozíkem, který má defekt, tak s tím počítejte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

0: Kolik aut máte doma? Jedno, dvě, jenže pozor, žádné auto nemá 27% domácností, takže skoro každý třetí Čech žije bez auta. No a pak jsou tady 4% domácností, které mají 3 auta a více. Tak pojďme na některé SMSky, které jste sem poslali. Tady třeba máme, ahoj Honzo, máme 3 auta. Dvě jezdí a to jedno jsme koupili tohle léto, protože bylo levné a hezké, ale to je tak všechno. Teď je v servisu, to byl ten nejhorší nákup našeho života, píše Vašek. Tak zdravíme Vaška a zdravíme i do servisu, kde ho tedy opravují. Tak to moc nestojí, jo? No a ještě Martina píše, nemám ani jedno a jsem spokojená, jsem zdravá, takže kam potřebuju, si dojdu po svých. Tak zdravíme i Martinu.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Linka řidičů Rádia Relax 66736736 a my tady máme teď dopravní upozornění z D7, takže pokud tam jedete, dejte si pozor, na 37. kilometru na trase Praha Chomutov je tam dopravní nehoda, osobní auto nabouralo do svodidel, tak s tím řidiči počítejte a pokud sedíte za volantem, jezděte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax Radio.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: 15 hodin 1 minuta k tomu, to je přesný čas, posloucháte Radio Relax a teď si pojďte poslechnout Evu Bíbovou, jsou tu další odpolední zprávy.
1: Kladenští rytíři se představí ve Vítkovicích pod taktovkou nového trenéra a Česko nabídne Bulharsku letouny Skyfox. Přinášíme podrobnosti ve zprávách a jsme rádi, že si je nenecháte ujít.
2: Relax Radio.
1: Jízda bez osvětlení, dva mladíci na jednom kole nebo konflikt cyklisty s dětmi před základní školou. Podobné případy v poslední době řešili kladenčtí strážníci. Kolo sice patří mezi oblíbené dopravní prostředky, ani jeho řidiči ale nejsou v silničním provozu bez povinností. Městská policie Kladno proto zve malé i velké cyklisty na preventivní akci s názvem Bezpečně na kole 2026. Uskuteční se zítra od 15 hodin na dopravním hřišti v Brianské ulici. V souvislosti s úterní policejní razí v Nymburce bylo zadrženo celkem 5 osob. Policisté měli kromě nymburské radnice zasahovat i ve firmě vodovody a kanalizace Nymburk. Konkrétně měli prohledat kancelář Tomáše Macha, který kromě funkce starosty zastává i pozici druhého místopředsedy představenstva firmy. Nikdo ze zadržených nebyl obviněn a všichni byli po provedení úkonů propuštěni. Potvrdilo to vrchní státní zastupitelství. Česko nabídne Bulharsku 8 nových letounů Skyfox společnosti Aerovodochody. Před odletem do Bulharska to řekl premiér Andrej Babiš. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček doplnil, že delegace jede uzavřít i kontrakt na prodej českých elektrobusů. V podnikatelské misi 50 zástupců českého biznisu je také řada firem z obranného průmyslu, dodal Havlíček. Babišovým cílem je také přesvědčit bulharského premiéra Rumena Radeva o nutnosti odložit systém emisních povolenek ETS2 a přerušit ETS1. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informovala dnes služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních, což je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních více, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců navíc naznačují, že díra se bude v druhé půlce září nadále rozšiřovat.
2: Sport.
1: Po úterní předehrávce Karlových Varů s Třincem se dnes odehraje úvodní kolo nové sezony hokejové extraligy. Pardubice zahájí cestu za obhajobou titulu soubojem s východočeským rivalem, stejně jako na startu minulého ročníku přivítá Dynamo doma v derby Hradec Králové. Druhý největší favorit soutěže Sparta se představí v Olomouci, Brno na ledě Litvínova. Premiéru na kladenské střídačce vyhlíží bývalý kouč reprezentace Radim Rulík. Rytíře čeká zápas ve Vítkovicích.
2: Relax Radio. Počasí.
1: Středa nabídne oblačno až polojasno. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer se na většině území kraje vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. V závěru období začnou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Čtvrtek pak přinese ochlazení s teplotami kolem 20 stupňů a den téměř bez srážek.
0: Zprávy jsou za námi a muzika připravená. Alex Warren. Nebo teď na startu hodiny legendární švédský DJ Avicii. Tak hezký poslech.
2: Relax Radio.
3: Honza Ladra. Eva Bíbová.
2: Relax.
3: Relax Radio.

0: Slíbený Alex Voren, teď je tady splněno, odehráno. No a když se dívám ven ze studia Rádia Relax, jak tam místy prší, jak se nám ta obloha zatáhla pěkně. No a jak říkala Eva ve zprávách, že se zítra má ochladit, tak je to asi tady, relaxáci. Podzim už opravdu klepe na dveře. Tak pojďme naše těla na to připravit. Hledejme v tuhle chvíli doma vitamín C, který najdeme třeba v paprice, ovoci, brokolici a překvapivě i v obyčejném zelí. Dokonce podle Státního zdravotního ústavu může z hlediska C-čka denně stačit třeba půl papriky nebo větší pomeranč. Takže pokud jste doteď jedli třeba zmíněné zelí, jenom protože k němu zkrátka babička dělala knedlík a maso, tak si můžete konečně připadat jako člověk, který žije zdravě. A pokud to navíc připravíte šetrně, třeba krátce v páře, zachováte víc vitamínu C, než při tom dlouhém vaření ve vodě. Takže podzimní rada zní, jesme zelí a připravme se společně na podzim.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.
3: It was just like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands learning to paint with passion. It was planets meeting. It was synced up breathing.

15 hodin 20 minut k tomu, posloucháte Relax a dneska je Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy a jestli jste vyrůstali v 90. možná si vzpomenete na dobu, kdy slovo freon znělo skoro stejně běžně jako lednička nebo spray a právě látky jako freony přitom ozonovou vrstvu poškozovaly. Naštěstí se jejich používání začalo výrazně omezovat a ozonová vrstva se postupně zotavuje. No a když už jsme u freonu, jakmile se řekne ozonová vrstva freon, tak mě se hned vybaví český film, česká pohádka, nevím, jestli to považovat za pohádku, Freonový duch. Protože za mě je to hodně takový až depresivní film. Když byl malej, tak jsem se těch duchů neskutečně bál. No, tak pojďme na něco veselějšího od duchů na Facebook Rádia Relax, kde je hodně, přátelé, ostrý vtípek, když někomu odřete auto. Mrkněte na

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725. Arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme na dálnice D1, 239. kilometr ve směru na Brno. Aktuálně neprůjezdný levý jízdní pruh, je tam nějaký předmět na vozovce. D8, tak tam se bouralo na 46,5. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Je tam nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli nehodě nákladňáku a osobního auta. Je tam na místě i policie a v místě snížená viditelnost kvůli dešti. D7, 37. kilometr ve směru na Chomutov. Připomínáme dopravní nehodu. Osobní auto nabouralo do svodidel.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.

Posloucháte Rádio Relax, díky vám za to. Za chvilku 16. hodina a střídání tady ve studiu. Čas tedy udělat rychlé shrnutí dnešního Fresh Timeu na Relaxu. Co jsme tedy dnes společně probrali?

0: že bude mít zdravé zuby. Tímto zdravím svého oblíbeného zubaře do Rakovníka, pana Hvězdu, a zítra relaxáci se budu opět těšit na slyšenou. Tak tedy hezké odpoledne. A nezapomeňte dnes v 18 hodin hit paráda Relaxáda.
1: Relax Radio. Honza Ladra.
2: Honza Ladra.
1: Relax.
2: Relax Radio.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Mrkněte na hodiny, 16. je tu právě teď, jdeme na zprávy.
1: Začíná Evropský týden mobility a bílý balet se bodově dotáhl na katalánského rivala. Přinášíme podrobnosti, pěkný den.
2: Relax Radio.
1: 4,4 milionu korun by mohlo město Rakovník poskytnout na realizaci severní terénní tribuny v areálu SK Rakovník. Zastupitelé schválili příslib dofinancování projektu v případě, že klub získá dotaci od fotbalové asociace České republiky v rámci programu Hřiště pro budoucnost. Ve Slaném se od roku 2023 opravilo 7 kilometrů chodníků. Tady je starosta Martin Hrabánek.
3: Chodníky jsme opravili v centru, na sídlišti i v místních částech. V každé lokalitě se přitom používá jiný povrch. V centru dominuje kamenná dlažba a mozaika, jinde zámková dlažba či asfalt. Vybrané úseky chodníků se navíc mění na bezbariérové.
1: Evropský týden mobility probíhá ode dneška do 22. září a letos se do něj zapojují také Louny. Připraveny jsou dvě ranní akce zaměřené na veřejnou dopravu, bezpečnou cestu dětí do škol a podporu aktivního pohybu po městě. V roce 2025 se akce zúčastnilo přes 2700 měst a obcí ve 46 zemích Evropy i mimo ní. Hlavní město slavnostně zprovoznilo propojovací komunikaci Lochkov-Slivanec. Téměř 2,5 kilometru dlouhá stavba vznikala přestavbou staveništní komunikace, která byla součástí výstavby Pražského okruhu. Projekt výrazně sníží dopravní zátěž a zvýší bezpečnost v obou městských částech. Zároveň nabídne řidičům rychlejší a pohodlnější průjezd oblastí.
2: Sport.
1: Fotbalisté Realu Madrid vydřeli v předehrávce 6. kola španělské ligy výhru 3-2 nad Elche a v neúplné tabulce se bodově dotáhli na vedoucí Barcelonu, která má ale zápas k dobru. Gólem v nastavení favorita od druhé ztráty bodů v sezóně zachránil SP. Uspěla i Valencie, která zareagovala na změnu trenéra první výhrou ročníku. Pod vedením dočasného kouče Oscara Sancheze zvítězila na hřišti Alavésu 1-0 a odpoutala se ze dna tabulky. Tam naopak spadlo Elche.
2: Relax Radio.
1: Dnešním dnem nás doprovodí oblačná až polojasná obloha, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer se na většině území kraje vyskytnou přehánky, lokálně i bouřky. V závěru období začnou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší dnešní teploty je 23 až 26 stupňů Celsia. Čtvrtek nabídne oblačno až polojasno bez srážek s nejvyššími teplotami mezi 19 až 21 stupni.
0: Právě se včou jsou za námi, teď pojďme na to, co budeme hrát. Doporučoval bych Rasmus. A samozřejmě nesmím zapomenout a pozvat už teď krátce po 16. na dnešní relaxádu, tedy hitparádu Relax Rádia. Ještě se můžete naposledy podívat na www.radio-relax.cz, jak dopadla ta poslední.
2: Relax Rádio.
4: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem. Relax Rádio.
5: Relax.

0: atletiky, tak vám jméno Armand Duplantis je asi povědomý. Pokud ne, tak vám můžu prozradit, že to je v podstatě světový rekordman, co maxi světový rekordman ve skoku o tyči. De facto, když jsou nějaký atletický závody, tak já se třeba na soutěže o skoku o tyči hodně těším, protože co si budem povídat, 15 světových rekordů má, povětšinou teda překonával jenom sám sebe a teď se soustředil na hudební sféru, by se dalo říct. Dal se prostě do muziky, má za sebou, tuším, že už jeden hit, už si nespomenu, jak se jmenoval. Tenhle se jmenuje Gold, máme ho taky v relaxádě, nebo byl tam a chtěl jsem jenom říct, že teď má nový cíl. Chtěl by získat cenu Grammy. Tak budeme mu držet pěsti, protože on je hezký a zpívá taky umí.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Závan studeného vzduchu, ty jsem chtěl říct vzduch zvuku, ale vzduchu, protože tohle jsou finští Rasmus. Ta muzika je taková jako říznější, studenější a tak dále, ale je skvělá na druhou stranu. Každopádně fakt je ten, že na ní se asi až tak moc úplně tančit nedá. A o tanci to teďka bude, protože je středa, máme 16. září, což není tak důležitý, ale ta středa je asi důležitější. A už vlastně jenom dva dny chybí k tomu, abyste si třeba někam zašli večer v pátek odfrknout.
1: Osmdesátá.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Dvě nabídky tady mám na víkend. 14. svatováclavské slavnosti na Hradě Okoři. V sobotu 19. září od 10 do 18 hodin. Těšit se můžete třeba na královský rytířský turnaj. Taneční a divadelní představení. Chybět nebude jako vždycky dobové tržiště. No a samozřejmě připravený i zábavný program pro děti. Druhá akce, a to se přiznám, ta mě hodně zaujala, to možná i vyrazím. Městská knihovna Kladno vás zve už na třetí ročník akce Zažít sítnou jinak. Ta proběhne v neděli 20. září od 11 hodin na náměstí Sítná v Kladně. Mimochodem, koukal jsem se na počasí a má být relativně přijatelně, takže proč ne? Můžete se pobavit s kladenskými sousedy, tedy samozřejmě ne se všemi, ale aspoň s těmi, co tam přijdou, posedět, a tohle mě zaujalo, zaspívat si a dát si něco dobrého na zub. Na programu bude i hudební vystoupení, rukodělné trhy, literární koutek a spousta dalších aktivit. To mě fakt jako hodně láká, takže na sobotu i na neděli máme doporučený program.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
4: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.

Prázdniny máme už teda jako nějaký ten den za sebou, ale krátké lásky a prázdniny svým způsobem patří k sobě, protože když se někomu zadaří, to pak jako udržet ještě dál, to znamená září, říjen, listopad a tak dále, tak pak už je to vztah. Už to nejsou krátké prázdninové lásky. A když už jsme u prázdnin, tak třeba k tomuhle tomu období patří i opékání bustů. A složitou cestou jsem se dostal k tomu, abyste se podívali na náš rádiový Facebook, protože i na téma bursty se dá udělat docela zajímavý průzkum.

Relax Radio. Jsme všude s tebou. I na síti.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Mrkněte na hodiny, spolu se mnou je tu 17. hodina právě teď.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí, časí, časí, časí.
0: Tak jaké bude zítřejší počasí? Takové jako všelijaké by se dal říct. Polojasno až oblačno, ale s příjemnými teplotami okolo 20 stupňů. Pro sichr bych si sebou vzal deštník, ale meteorologové nic takového nepředpokládali. Takže relativně příjemný den. Teď už jenom muzika, kterou si budeme hrát mezi 17. a 18. kdy bude ve finále příprava na dnešní relaxádu Jennifer Lopez, Get Right.

0: Jako někdy si říkám, škoda, že jsem se nedal na muziku, tohle bych možná zmáknul taky, ale musím teda uznat, že Jennifer Lopez vypadá možná o něco málo líp.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Ještě taková poslední vzpomínka na minulou relaxádu, tedy hitparádu Relax Rádia Dajla, jedna ze čtyř novinek Boots On. Dneska se rozhodne, jestli se dostane do toho základního pořadí desetimístného, jestli jste tam svými hlasy na www.radio-relax.cz pozvali, a nebo ne. Za mě, já už jsem minulý týden říkal, že jako je to taková neslaná, nemastná, nevím, myslím si, že to bude mít holka těžký. Uvidíte sami, jak to dneska po 18. dopadne.
1: Relax Rádio.
2: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
2: Relax.

0: vzpomínám na jeho zrzavý háro. Simply Red, Remembering the First Time. Máme 6:15. 3 minuty k tomu na našem facebookovém profilu, na tom rádiu, jim se strhla bitva, takzvaná buštovka. Mrkněte se, pochopíte proč a můžete samozřejmě přidat a hlavně přidat hlas, aby jsme nakonec dostali se k nějakému vítězi. No a protože na bušty už to v tomhletom počasí, no tak možná ještě dneska jo, ale bude hůř a hůř, asi moc nebude, tak máme návod na úplně jinou víkendovou zábavu.
1: Léta 80. hity 90. let.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
2: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 17:30, čas na to, abychom se podívali na dálnice, jak nám to sviští. Začneme D5 mezi 119. a 89. kilometrem, kde hlavně teda ještě upozorňu, čekejte v současné chvíli relativně kolony, tak je vozovka uzavřená, a tuším, že někde okolo 90. kilometru. Je tam porouchané vozidlo, na vozovce pozor, bylo, nebo nevím, jestli ještě je, ale každopádně bylo upadlé kolo od nákladňáku a hlavně ta souprava je odstavená. Na místě by měla být Policie České republiky, je tam vyznačená objízdná trasa, ta vede přes Stříbro a tak dále a tak dále, ale počítejte s kolonou, protože samozřejmě zmatky a tak dále, známe to, každý se chce podívat, jinak buďte rádi, že jste utekli tomu dopoledne, tam jel 5 kilometrů 80-letý senior proti směru, takže to jako si myslím, že odkloněná doprava je proti tomu prd. Pak se podíváme na Pražský okruh, mezi 14. až 18. kilometrem ve směru na Ruzyň, to znamená na D7 je zhruba 3-kilometrová popoježdí kolona, to znamená, jako zaseknete se tam, ale jede to, to je důležitý. A v opačném směru na D1 zase zpomalení, tentokrát už je to trošku delší, okolo 6 kiláků, od 23. do 17. kilometru. Nečekejte taky, že byste prosvištěli rychlostí Formule 1.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Už za chvíli se podíváme do kalendáře, máme 10 minut po půl šesté, že je dneska Národní den guacamole, jako to je sice hezký, přiznám se upřímně, tomuhle jsem nikdy na chuť nějak extrémně nepřišel, takže bych to tak jako lehce přišel. Co mě ale zaujalo, je dneska Národní den, já bych to řekl v češtině, plastelíny. Ono je to taková ta plejdůch, že jo, to známe, v krámech se to kupuje, hlavně v papírnictví a podobně. Děti si s tím, no když dneska už asi moc ne, možná ve škole trochu, se s tím trošku zabavějí, ale za mých mladých let si pamatuju, jak jsme z té plastelíny dělali fakt jako spoustu věcí, od aut počínaje až po domky a tak dále a tak dále. Každopádně zazpomínejte si každý na svoje dětství, co jste dělali z plastelíny. Samozřejmě pomíním to, když jsme je to někde jako nalepili, ono se to pak, když to zaslo k se blbě, seškrabávalo, nebo když se tím zadělávalo v oblečení, tak to měli rodiče vůbec radost. Takže ve své podstatě můžou být rodiče rádi, že s tím dneska děti moc nehrajou.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 16. září. Tento den roku 1908 založil William Durant firmu General Motors. O 30 let později se uskutečnila československá premiéra kresleného filmu z dílny Walta Disneyho Sněhurka. Roku 1952 se narodil rockový kytarista Ron Blair z kapely Tom Petty and the Heartbreakers. Ročník 1956 je americký herec Mickey Rourke. O 16 let dříve přišel na svět český herec Petr Čepek. Zemřel 20. září 1994. Roku 1925 se narodil americký bluesový kytarista B.B. King. Ročník 1963 je v Chicagu narozený zpěvák Richard Marx. Ve stejný rok Beatles vydali single She Loves You. Roku 1978 zabilo v Iránu zemětřesení o síle 7,7 stupně Richtera 25 000 lidí. Roku 1970 v Londýně naposledy veřejně vystoupil Jimi Hendrix. O 7 let později zahynul při autonehodě Mark Bolan, lídr T-Rex. Bylo mu 29 let. Roku 1983 přesídlil do Spojených států Rakušan Arnold Schwarzenegger, herec a politik. O rok později měl v televizi premiéru seriál Miami Vice. Roku 1956 se narodil mák a kouzelník David Copperfield. O dva roky později potom český písničkář Robert Křesťan. Roku 1979 vydali Sugar Hill Gang podle mnohých historicky první rapový single Rapper's Delight.

0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Navštivte Hyundai Autobond Group, autorizovaného prodejce Hyundai na Kladně.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zemích je ochotnej.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.

0: Dneska nám to vyšlo úplně přesně. Je tu 18. hodina, to znamená středeční večer a ještě navíc, než mrkneme na počasí, za chvíli začíná Relaxáda.
1: Relax Radio.
0: Z předpovědi na zítra budeme v podstatě hotoví, co by dub, protože má být oblačno až polojasno, to znamená něco mezi tím, je to takový ten sichr, a teploty do 20 stupňů Celsia. Pro jistotu se sebou vemte deštník, ale myslím si, že ho nebudete potřebovat.
2: Relax. Relax Radio. Relax Radio.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
0: A vždycky si tak říkám, škoda, že nevidíte sem do studia, protože já to tady mám jak jako, když zaklekávám do startovních bloků, prostě jak to odpočítává a tak dále, už jenom chybí, abych se jako přizvedával a vyrazil, protože máme před sebou další vydání Relaxády, tedy hitparády Relax Rádia, kterou najdete a hlavně, to je to nejdůležitější, do ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Dneska má Relaxáda, ne, že by to bylo důležitý, ale tak jako pro mě to je takový měřítko, pořadové číslo 1578 a jako vždycky je nabitá 10 hitovkama, který jste si zvolili právě na našich stránkách, a plus k tomu přidáváme, kdyby náhodou nějaká písnička vypadla, 4 novinky. Já to v rychlosti vysvětlím, pokud je ta skladba u nás už 5 týdnů, tak potom ji automaticky vyřazujeme, na její místo přichází buď to novinka, anebo se tam prostě něco posune a tak dále. No, jsou to kouzla a čáry, jak já říkám. No tak pojďme rekapitulovat z minula.
1: Relaxáda.
2: Rekapitulace.
1: Rekapitulace.
0: Třetí místo z minula, dvě dámy, jedna lepší zpěvačka než druhá. Takhle, já bych se teda osobně spíš jako bral za Madonu, ale tak ani Kylie Minogue není špatná, protože je z Austrálie. Love Sensation na dvojce. Tentokrát jsme vyrazili k našim sousedům do Polska, ač se to nezdá. Tohle je Blanka a skladba je jo, to já mám rád, protože to není nic těžkého na výslovnost. No a kdo byl minule první? To byla bomba. Já si stejně myslím, že Adonis, který vlastně zpíval písničku Cherry on your cake a pomalinku se šplhal nahoru tím žebříčkem, mimochodem dneska už tam není, takže to možná měl jako za odměnu, tak to dělá z půlky zpěvem, z půlky tím, že si tu muziku dělá sám a z půlky to už asi blbost, dobře, ze třetiny tím, jak vypadá, je to prostě frajer. Teď ale už pojďme na dnešní pořadí, který začneme 10. místem a ještě předtím si připomeneme skladby, které se do dnešní desítky ani nedostaly z minulých novinek. Prostě tam nepostoupily, asi se vám jako nelíbily a třeba zrovna u té první je mi to docela líto. Baby K a Tuka Macarena. Je teda pravda, že doba těch letních tanců už je dávno za námi, ale tak mohli jsme si to ještě trošku protáhnout, co říkáte, teď je teprve září. Další, která nepostoupila, Dalila, Boots On. A co je mi teda hodně líto, ale opravdu hodně, možná ještě víc, tak do té desítky se nedostal Mondo.

0: Takže ta jeho vysněná Grammy, alespoň tady u nás na relaxu, jaksi mizí v nenávratnu. Asi se opravdu bude muset živit tou atletikou. Teď ale pojďme na to oficiální pořadí, to znamená od desítky směrem nahoru. Bude to dneska hodně zajímavý. Na desítce Robin Schulz a společně s ním taky Watermott. To je zajímavé spojení už jenom proto, že Robin Schulz je Němec, je to DJ a jakoby takový hodně velký remixer, on se na tom hodně proslavil. A Watermott je Francouz a ten zase dělá spíš takovou houseovou muziku, když je sám. Ve dvojici jim to docela šlape. Mimochodem, já už jsem to někde i zmiňoval, Watermott má přezdívku podle nafukovací madračky, na který se s oblibou přes léto válí u vody. Takže to je desáté místo a na devítce je, když bych řekl Jan Pokorný, budete vidět prd, ale když řeknu Pokáč, tak je vám jasný, že to bude nějaká sranda. Mimochodem je docela zajímavý, že on vlastně přivádí obyčejné každodenní situace do muziky. Jako z tématu, ze kterým by si jiný nevěděli rady, on udělá v podstatě hitovku. Takhle bych to asi nějakým způsobem zakončil. Mimochodem ta věc, kterou si budeme hrát a která je na devátém místě, se jmenuje Ignore. Ta se mi líbí už sama o sobě.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Desáté místo.

0: Byl bych rád, kdybyste třeba vy nedávali ignora na Relaxádu, tedy na hitparádu Relax Rádia, a nechci přímo říct, že poctivě, ale prostě hlasovali na www.radio-relax.cz, protože tam můžete rozhodnout, jak to bude vypadat příště, to je jasný. Ignor je od pokáče, když mu dáte hlas, tak on se vlastně z té devítky má šanci dostat vejš. Já si myslím, že jako to tam je, jenom to prostě musíme najít. Teď jdeme dál, protože před námi je první novinka, první ze čtyř novinek, True Colors a skladba s názvem Primadona, a to se mi strašně líbí, protože všude jsou nějaký primadony, že jo? Je prostě v každý práci, v každý společnosti, v každém klubu a tak dále. No, mimochodem jsou to dva němečtí DJové a producenti, jména vám asi nic neříkají, to nemá smysl. Každopádně tahle ta skladba vyšla 4. září a má jenom, a to je na ní docela důležitý, 2 minuty 37. A to je docela důležitý pro ty, kteří třeba někdy zkoušeli DJovat nebo tak, protože se to docela dobře mixuje s další muzikou. Ovšem musel jsem zkonstatovat, že my tady v rádiu máme dokonce ještě kratší, 2:33. No a potom si dáme Alexe Warrena, to je chlápek, který se proslavil předtím, než se vydal na hudební scénu, tak na sociálních sítích, a tam to tak jako většinou začíná.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Jdeme na další věc, to znamená na druhou novinku, kterou má na svědomí Miley Cyrus, jmenuje se Buzz Persuades. A mimochodem Miley začíná tím pádem své nové hudební období, protože ona už si neříká Cyrus, ona už si prostě říká jenom a jenom Miley, asi už jí to nebaví. Ta skladba má v podstatě jediný vzkaz, odložte telefony, což je teďka aktuální problém, to je fakt, a běžte tancovat. Ten videoklip dokonce představuje takovou, nebo přepracuje s představou návratu z digitálního světa na skutečný taneční parket, a to tě teda šlechtí. Pak tam máme Dua Lipu, to tuším, že je 7. místo a tam je to taky celkem jasný. Tahle ta skladba vznikla vlastně jako taková reakce na její nepovedené první schůzky. Ona vysvětlovala v té skladbě, já jsem se díval na ten text, že už jako nechce trénovat další neskušený partnery a chtěla by někoho zkušenějšího. Tak dobře, tak jo, jdeme na to, budeme jí držet palce, aby jí vycházeli jak partneři, tak i ta skladba, protože od minula byla 6., ale dneska je 7., to znamená, až tak úplně se jí nedaří. Takže ani s partnerama, ani s muzikou, a mně se to teda ani moc nelíbí.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády. Let's go.

0: Dua Lipa na Relaxu, máme Relaxádu, to znamená hitparádu Relax Radio. A mimochodem hlasovat do ní můžete na www.radio-relax.cz a je to docela důležitý, protože podle toho, jak tam poskládáte hlasy, tak se vlastně bude vyvíjet příští vydání Relaxády. Je to jenom a jenom na vás. Tohle byla Dua Lipa Training Season, mimochodem hodně vztahová písnička, budeme jenom doufat a budu to přát hlavně. Vždycky se zastavím u toho, jak skloňovat Dua Lipa. Takže budu to přát zpěvačce, která si říká, protože se tak nemenuje, Dua Lipa, aby se dostala ze 7. místa minimálně aspoň na to 6., kde byla minulý kolo. To znamená, dostala se o jednu příčku dolů. To je divný docela, ale nevadí. Jdeme dál. A máme tady další muziku, Atmo Music. Atmo Music se jmenuje podle toho, že ta jejich muzika má mít jako atmosféru. Jo, to znamená melancholičtější pop rap, rapový styl. Za chvilku si pustíme jejich pecku, která se jmenuje Do tebe bláze. Mně se to teda líbí, tuhle tu písničku můžu. A pak James Blunt, pozor, to je bomba. 5. místo, postup ze 7. Já si vždycky vzpomenu na to, jak jsme o něm říkali, ono se to teda všude o něm psalo, že když byl na misi v Kosovu, tak že svoji kytaru vozil na tanku. To musel být úžasný pohled. Like Summer, za chvilinku na 5. místě v Relaxádě.
1: Relax Radio. 6. místo.
2: Asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházej, si vzala srdce mína, oplátku dala svý.

0: potom zpěvák, potom úspěšný zpěvák a tak dále, ale ty vzpomínky na ten tank, ty tam prostě zůstanou. James Blunt, Like Summer, a aktuálně, když se podívám, páté místo, ale šel nahoru ze sedmičky, takže budeme držet pěstičky, ať se nám vyšplhá chlapec, protože on je rád někde vepředu, tak ať se nám vyšplhá ještě trošku výš, navíc má spoustu faninek, tak jsem docela zvědavej. Jdeme dál, před námi je další novinka, která, a to se, jsme se shodli tady s kolegou Honzou, když jsme to předposlouchávali takhle dopředu, je jednou jakože z těch velkých tanečních pecek současné doby. Užel a Ultra na té, co si budem povídat, oni to mají tak jako v krvi, co, jako, abyste věděli, protože to je současná evropská taneční scéna, to je Užel, a Ultra na té, to je jako už trošičku pamětnice, by se dalo říct, nicméně hlas, který má kořeny v houseu někde 90. let. No a právě tohleto spojení jako vytvořilo jako úžasnou novinku. Za chvilku si ji poslechneme, uvidíme. Já doufám, že se do té desítky dostane, protože tý bych to teda fakt jako přál. No a pak se mrkneme na čtvrté místo, je to tak, jo, Sonny Fodera a Becky Hill, to je další spojení, který stojí za to. Mimochodem skladba Say Something, konec konců je to někde ze srpna, jestli se dobře vybavuju, kdy to vyšlo na svět. A je to další spojení, kde se setkává producent elektronické hudby velmi úspěšný s výrazným ženským vokálem, který by jsme měli prý jako úžasně ocenit. Tak se podívám, jak ho oceňujeme. Zatím čtvrtý, minule hádejte, taky čtvrtý. Tak uvidíme příště.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády. Relaxády. Relaxády.

0: Sonny Fodera, Becky Hill, Say Something, minule. Pozor, jako to byl posun. Minule se vyšplhali na 4. místo. To znamená, do dnešního vydání šli ze 4. místa a dneska jsou, nevěřili byste tomu, zase 4. Takže posun nic moc, budeme doufat, protože já si myslím, že to je taková příjemná taneční muzika, že se to sem určitě hodí, že se dostanou ještě vejš, ale budou to mít těžký, protože je tady další dvojka, která má hodně velkou sílu a vůbec, jako jenom když se řekne Beberexa a David Guetta, tak to jako je jasný, že to je aspirant na první místo, dejme tomu do daleké budoucnosti, třeba 5 týdnů, to znamená 5 relaxát, ale tyhle ty dva už mají za sebou opravdu hodně písniček společných. Ta dnešní se jmenuje Sad Girl, je to vlastně poslední novinka, kterou vám prezentuju. Já jsem to před chvilinkou počítal, kolik už udělali společných hitů, je jich hodně. Je jich opravdu hodně, takže budeme držet pěsti, ať se dostanu, protože týhletý dvojce já to určitě přeju. A hned se podíváme potom na 3. místo, tam je Dasha. To je takový jako zajímavý pop country, by se dalo říct, nebo country pop, to už je jedno, jak to vememe. Každopádně písnička, která se jmenuje Memo a která se už jako opravdu nějaký pátek drží, 4. týden je tady, dostala se minule z 5. místa, dneska na 3., tak je zajímavá tím, že jako to Memo, to asi každý ví, kdo se pohybuje ve světě sociálních sítí, je to taková jakoby krátká poznámka, připomínka a tak dále, takže on nám každým tím svým kolem lehce připomíná, že je tady a že by ještě chtěla vejš a má na to ještě jedno kolo. A až to uslyšíte za chvíli, tak mi dáte za pravdu, že se to sem určitě hodí.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Pojďme na to, přátelé, protože před námi je druhé místo. A to druhé místo, to je bomba sama o sobě. Dvě dámy, Madonna a Kylie Minogue, a jejich vlastně první společná nahrávka, co si budeme povídat. A jinak Madonna má tuhletu skladbu na svém posledním albu, který vydala v červenci. Kylie Minogue kvůli tomu vydala EPčko. Mimochodem, Madonna je uvedená na tomhletom, na téhleté skladbě nejenom jako zpěvačka, ale i jako producentka. No prostě všechno takzvaně top, všechno takzvaně nej. A koncert Madony jsem viděl, na koncertě Kylie jsem nebyl, to mě docela mrzí, ale tak společnou skladbu Love Sensation, která tady je už vlastně 4 týdny a aspiruje na to, aby ten příští týden se dostala konečně na vrchol, myslím tím žebříčku, tak to si pustíme právě teď, budeme držet hodně pěstičky, nezapomeňte pro ní hlasovat na www.radio-relax.cz a upřímně vám řeknu, já to tak nějak v kloubech cítím, že oni se na to první místo dostanou, protože už moc šancí nemají, že? Co si budeme povídat. A kdo jiný by se tam dostal, jakože Daša? To si myslím, že asi ne. Ta je na třetím a nemyslím si, že by jako měla takový jako nástup. Jo? Uvidíme. Já jim dávám pro příště první místo, nechme se překvapit.
1: Relaxáda. Relax Radio. Druhé místo.

0: Tak aby jsme si to upřesnili, do příště nezapomeňte, svůj jeden a jediný hlas určitě dejte Madoně a Kylie Minogue. Love Session, já vás prosím, protože jsou tady poslední týden od příštího týdne, tak bych je docela rád viděl na prvním místě. Co vy na to? Jako já myslím, že jim to holkám hraje, nebo prostě dejte to komu chcete. Navíc vybírat můžete na www.radio-relax.cz. To je ta nejdůležitější informace, protože tam vlastně děláte další relaxádu, která tady bude příští středu. Tak a teď pozor, protože jdeme rekapitulovat, ať víte, co jsme vám tady dneska servírovali. Nejdřív novinky.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

Colors Prima Donna. To je novinka číslo jedna. Miley Cyrus, která už si ale říká jenom Miley. Pak jedna pecka, Užel a Alternate. Nebo Ultranate, abych byl úplně přesný. A ne-

0: Tak z těch novinek můžete vybírat a já doufám, že vyberete opravdu poctivě. Já osobně bych dával hlásek, ne, že bych vás chtěl ovlivňovat, to ne, ale Užel a Ultra Nate si to fakt jako zaslouží, ale jdeme na tu desítku.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Hodně příjemná věc, docela se divím, že je tak dlouho jenom na 10. místě. Robin Schulz a Watermott, Take It Slow, tak uvidíme, kam až se dostane dál. Docela lítuje mi Pokáče, že nemá trošku rychlejší postup, je na 9.

0: osmičce Alex Warren. Sedmé místo v Relaxádě s pořadovým číslem 1578 získává Dua Lipa. Na šestce, a to je jako docela mega postup z devátého, Atmo Music, Do tebe blázen. Ty víš, asi jsem do tebe znova blázen, a pak, že se lidi znova nescházej. I na pětce je postup ze sedmičky, James Blunt. Na čtyřce moc velký postup není. Minule čtvrtý, dneska čtvrtý. Sony Fodera, Becky Hill. Na trojce Daša a jedno country memo. Vždycky si beru ten svůj kovbojský klobouk, abych si to pořádně užil tady. Na dvojce před chvilinkou jsme hráli Madonna a Kylie Minogue. A teď už jdeme pomalu, ale jistě na jedničku. Kdo myslíte, že tam je dneska vlastně naposledy? Dáma, která vyhrála dvakrát Eurovision, je z Polska, aktuálně dodala tuhletu skladbu na jako oficiální píseň mistrovství světa fotbalistek do 20 let. Já vždycky slyším fotbalistky, jak se tak jako divně oklepu, nevím proč. Nicméně nemůžeme jí vzít první místo, to je jasná věc. Takže tady je. Já jí mám rád tu skladbu, protože je jo, to se strašně dobře pamatuje. A Blanka taky, jak říkám s oblibou, nebo jsem říkal doteďka, každé vydání, není to žádná Malgorzata a tyhle ty různý polský jména. Ta Blanka je prostě Blanka. Tak jdeme na to. Tohle je vítěz, nebo spíš vítězka dnešní Relaxády.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: Relaxáda. Relax Radio.
1: Stihli jsme to naprosto přesně. Je tu 19. hodina právě teď.
0: Relax Radio.
1: Já myslím, že zítra bude takový lehce ucházející počasí, polojasno až oblačno, záleží jak kde. Teplota od 16 do 20, co se deště týče, možná odpoledne trošku sprchne, ale jako není to nějak hlášený dopředu, takže nemusíte mít bát, nemusíte se bát, maximálně si sebou vemte deštník, ať máte prostě něco pro sichre. Jsem se do toho počasí drobátko zamotal, tak teď rychle s muzikou ven, Činasky 1970. Já si vždycky při téhle písnice uvědomím, jak jsem hrozně starý a jak to bude čím dál horší. Každopádně muzika mi dělá samozřejmě radost, to je jasná věc. Užijte si večer, já se těším v pátek, protože zítra, přátelé, jsem na seniorském pětiboji na Sleťáku, už se těším.
0: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
0: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
6: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax. Relax. You only live once, let the people see.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 17. září. Tento den roku 1873 se v Kroměříži narodil český malíř Max Švabinský. Roku 1991 Guns N' Roses současně vydali dvě alba Use Your Illusion 1 a 2. Roku 1630 bylo založeno americké město Boston. Roku 1934 byla vydána první dlouhohrající deska na 33 otáček Beethovenova 5. symfonie. Tento den roku 1973 přišla na svět americká zpěvačka Anastasia. Roku 1815 byl v Praze předveden vynálezcem Josefem Boškem první parní vůz v Čechách. Tento den roku 1953 byla poprvé úspěšně oddělena siamská dvojčata. Po dalších 19 letech měl v televizi premiéru seriál Mesh. Psal se rok 1983, když poprvé vyhrála soutěž Miss America černoška Vanessa Williams z New Yorku. Už od té doby stihla hrát v několika filmech a vydala i několik alb. Roku 1999 byl vlastní matkou o 10 milionů dolarů žalován Eminem. Mohli za to jeho výroky v několika rozhovorech. Roku 2002 vydala Kelly Clarkson, vítězka první řady soutěže American Idol, single A Moment Like This. Relax.